0: spotřebují elektrickou energii, která slouží k napájení, například topení, klimatizace a dalších elektrických zařízení, případně také k dobíjení trakční baterie.
1: Místo krátkých autobusů tak ve výstupní ulici jezdí už jen kloubové trolejbusy. Ty jsou tak mnohem prostornější a v kopci navíc mnohem tiší. Z fasády proslulého Kennedyho centra ve Washingtonu mizí jméno prezidenta Donalda Trumpa. Federální soud rozhodl, že přejmenování budovy bylo nezákonné a nařídil okamžitou nápravu. V hlavním městě Spojených států je tak znovu o zábavu postaráno.
2: Kolem odstraňování Trumpova jména z Kennedyho centra je pořádný rozruch. Místní i turisté si akci fotí, chtějí mít tento historický moment zvěčněný, stejně tak jako přítomní novináři. Na vymazání jmen na všech propagačních materiálech zbývá zaměstnancům čas už jen do 12. června, a to včetně demontáže obřích písmen na fasádě. Prezident Trump ve své reakci označil autora soudního verdiktu za podjatého odpůrce. Doslova řekl, že pokud na centru nebude jeho jméno, končí se všemi opravami. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Jakub Menšík na Roland Garros končí. 20-letý český tenista nakonec do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na pařížské antuce podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi z Německa 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. Semifinálový zápas prohrál po více než 3 hodinách. I tak prostějovský rodák odjede z Francie s Grand Slamovým maximem. Doplním, že Zverevovým soupeřem v nedělní bitvě o titul bude Ital Flavio Coboli. Ten přitom postoupil do finále bez boje. Jeho krajan Matteo Arnaldi totiž onemocněl a krátce před začátkem semifinále oznámil, že nebude schopný duel odehrát. V sobotu bude většinou slunečno, během dne má ale přibývat oblačnosti a zejména v Čechách se mohou místy objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Weekend s rádiem Impuls.
1: Máte rádi hudební festivaly? Chystáte se letos na nějakou pořádnou kulturní akci? A koho byste chtěli vidět a slyšet naživo? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Lidé z úřadu vlády zůstávají i po páteční stávce dál ve stávkové pohotovosti. Zaměstnanci chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Vedoucí úřadu Tünde Barta ale v pátek formální převod agent a expertů ze Strakovy akademie uzavřela. Do stávky proti tomuto kroku se zapojilo celkem 58 zaměstnanců. Premiér Andrej Babiš k tomu uvedl, že ho stávka mrzí. Zdůraznil přitom, že dlouhodobě podporuje adiktologické služby. Přesun agent na ministerstva tuto podporu podle něj ještě posílí. Policisté pokročili v případu nálezu částí lidského těla v Kinčperku nad Ohří. Jednu osobu obvinili z vraždy a navrhli vzetí do vazby. Její identitu ale zatím neupřesnili. V případě odsouzení hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem nálezu části lidského těla v Kinčperku nad Ohří se kriminalisté zabývají od středy. Média přitom spekulují o tom, že zadrženou je žena a obětí malé dítě. To ale policie zatím oficiálně nepotvrdila. Nejhorší riziko plastické chirurgie je až oslepnutí, přitom se to může stát i rukama odborníků. Ti ale dokáží snížit riziko a minimalizovat případné následky.
3: Před rizikem oslepnutí varuje předseda společnosti estetické a laserové medicíny Roman Schmutzler. Přesná čísla plného oslepnutí po zákroku podle něj ale neexistují.
4: My víme, že jsou asi 400 vědecky zpublikovaných oslepnutí. Tohle tak nikdo nenapíše. V České republice nevíme o někom, kdo oslep, ale těch parciálně osleplejch těch já už potkal hrozně. Takže jsou to ve světě tisíce těch osleplejch, tak nepochybně budou 10 000 těch, co částečně oslepli.
3: Doktorka Věra Terzejská Impulzu řekla, že nejhorší je, když výplňové látky nebo jiné invazivní procedury provádějí kosmetičky. Ty na to totiž nemají oprávnění.
5: Dneska těch klinik, které nejsou kvalifikované, nepracují tam kvalifikovaní lékaři, přibývá jak houby po dešti, bohužel. A za mě samozřejmě se dneska na internetu dá zjistit informace o té, které klinice, jaký lékaři tam pracují.
3: Estetická medicína je v posledních 2 dekádách nejrychleji rostoucí segment medicíny, zároveň ale nejméně regulovaný a s největší komercí. Martina Kroa, Radio Impuls.
2: Vladimír Putin údajně jednal s Gerhardem Schröderem. Právě bývalého německého kancléře by si šéf Kremlu přál jako prostředníka pro možné rozhovory mezi Ruskem a Evropou. Agenturu Interfax v pátek o schůzce informoval Putinův poradce Jurij Ušakov. Podrobnosti ale nezdělil. Ze zveřejněné zprávy Interfaxu přitom nevyplývá, zda schůzka proběhla v pátek a zda to bylo na okraji nynějšího Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Vývoj počasí sledují i motocykloví závodníci. Jak nám potvrdil jediný český jezdec v seriálu MotoGP Filip Salač, teploty mohou výkon při závodech ovlivnit. A nemyslel tím jen jezdce, kteří často zhruba 3/4 hodiny krouží na okruhu ve velkém horku.
6: Pneumatiky, když je asfalt na nějakých 35-33 stupňů, tak už začínají přehřívat, více kloužou, více ubývají a je to těžší. Zároveň vlastně ta vysoká teplota ovlivňuje chování té motorky, hůř to brzdí, ten rám vlastně, když se přehřeje, tak pořád je to kus železa, změkne, chová se jinak.
2: Za 2 týdny uvidíme Filipa Salače u nás, a to při motocyklové Grand Prix v Brně, která se na Masarykově okruhu pojede od 19. do 21. června. V sobotu bude většinou slunečno, během dne má ale přibývat oblačnosti a zejména v Čechách se mohou místy objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

tátě a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

žijeme českou muzikou.

sama nevím, čemu vlastně věřím.

Nečekal jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Řidiči zažili komplikace na D3. Dálnici v úseku mezi Soběslaví a Planou nad Lužnicí ve směru na Prahu v pátek večer zhruba na hodinu uzavřela nehoda osobního auta. Řidič vozu jel podle policejních informací pravděpodobně příliš rychle a nezvládl řízení. Vozidlo se následně převrátilo a skončilo mimo silnici. Záchranáři ošetřili jednu ženu s lehčím zraněním a převezli ji k dalšímu vyšetření do Táborské nemocnice. K obnovení provozu na dálnici došlo krátce před 8:45 večer. Rodina Petra Kellnera vytáhla do právní bitvy. Příbuzní zesnulého českého miliardáře v žalobě vytýkají společnosti TML, že v roce 2021 kvůli několika pochybením zavinila havárii helikoptéry N351 a následné zpoždění záchrany její šestičlenné posádky. ČTK o tom informoval právní zástupce Kellnerových František Honsa. Hlavním cílem žaloby je podle něj zjistit, jak k nehodě došlo, co jí předcházelo a kdo je za příslušná pochybení odpovědný. V aljašském Anchorage přitom začal už minulý týden soudní proces týkající se tragické nehody vrtulníku, při které kromě Kellnera zemřeli další 4 lidé. Ústí nad Labem zprovoznilo unikátní trolejbusovou jednosměrku. Od tohoto týdne jezdí lidé k hornímu vstupu tamní zoo na místo autobusů právě elektrickými vozy s baterkami. Ve výstupní ulici vedou dráty pouze ve směru do strmého kopce. Mluvčí ústeckého dopravního podniku Jana Dvořáková Impulzu vysvětlila, že současná technika si s tím umí poradit.
2: Ve směru stoupání mají vozidla nejvyšší odběr elektrické energie. Při jízdě z kopce vozidla zároveň rekuperují elektrickou energii, která slouží k napájení například topení, klimatizace a dalších elektrických zařízení, případně také k dobíjení trakční baterie.
1: Místo krátkých autobusů tak ve výstupní ulici jezdí už jen kloubové trolejbusy. Ty jsou tak mnohem prostornější a v kopci navíc mnohem tiší. Z fasády proslulého Kennedyho centra ve Washingtonu mizí jméno prezidenta Donalda Trumpa. Federální soud rozhodl, že přejmenování budovy bylo nezákonné a nařídil okamžitou nápravu. V hlavním městě Spojených států je tak znovu o zábavu postaráno.
3: Kolem odstraňování Trumpova jména z Kennedyho centra je pořádný rozruch. Místní i turisté si akci fotí, chtějí mít tento historický moment zvěčněný, stejně tak jako přítomní novináři. Na vymazání jmen na všech propagačních materiálech zbývá zaměstnancům čas už jen do 12. června, a to včetně demontáže obřích písmen na fasádě. Prezident Trump ve své reakci označil autora soudního verdiktu za podjatého odpůrce. Doslova řekl, že pokud na centru nebude jeho jméno, končí se všemi opravami. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Jakub Menšík na Roland Garros končí. 20-letý český tenista nakonec do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na pařížské antuce podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi z Německa 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. Semifinálový zápas prohrál po více než 3 hodinách. I tak prostějovský rodák odjede z Francie s Grand Slamovým maximem. Doplním, že Zverevovým soupeřem v nedělní bitvě o titul bude Ital Flavio Cobolli. Ten přitom postoupil do finále bez boje. Jeho krajan Matteo Arnaldi totiž onemocněl a krátce před začátkem semifinále oznámil, že nebude schopný duel odehrát. V sobotu bude většinou slunečno, během dne má ale přibývat oblačnosti a zejména v Čechách se mohou místy objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Víkend s rádiem Impuls.
1: Máte rádi hudební festivaly? Chystáte se letos na nějakou pořádnou kulturní akci? A koho byste chtěli vidět a slyšet naživo? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Lidé z úřadu vlády zůstávají i po páteční stávce dál ve stávkové pohotovosti. Zaměstnanci chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Vedoucí úřadu Tünde Bárta ale v pátek formální převod agent a expertů ze Strakovy akademie uzavřela. Do stávky proti tomuto kroku se zapojilo celkem 58 zaměstnanců. Premiér Andrej Babiš k tomu uvedl, že ho stávka mrzí. Zdůraznil přitom, že dlouhodobě podporuje adiktologické služby. Přesun agent na ministerstva tuto podporu podle něj ještě posílí. Policisté pokročili v případu nálezu částí lidského těla v Kinčperku nad Ohří. Jednu osobu obvinili z vraždy a navrhli vzetí do vazby. Její identitu ale zatím neupřesnili. V případě odsouzení hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem nálezu části lidského těla v Kinčperku nad Ohří se kriminalisté zabývají od středy. Média přitom spekulují o tom, že zadrženou je žena a obětí malé dítě. To ale policie zatím oficiálně nepotvrdila. Nejhorší riziko plastické chirurgie je až oslepnutí, přitom se to může stát i rukama odborníků. Ti ale dokáží snížit riziko a minimalizovat případné následky.
3: Před rizikem oslepnutí varuje předseda společnosti estetické a laserové medicíny Roman Schmutzler. Přesná čísla plného oslepnutí po zákroku podle něj ale neexistují.
4: My víme, že jsou asi 400 vědecky zpublikovaných oslepnutí. Tohle tak nikdo nenapíše. V České republice nevíme o někom, kdo oslep, ale těch parciálně osleplejch těch já už potkal hrozně. Takže jsou to ve světě tisíce těch osleplejch, tak nepochybně budou 10 000 těch, co částečně osleply.
3: Doktorka Věra Terzejská Impulzu řekla, že nejhorší je, když výplňové látky nebo jiné invazivní procedury provádějí kosmetičky. Ty na to totiž nemají oprávnění.
5: Dneska těch klinik, které nejsou kvalifikované, nepracují tam kvalifikovaní lékaři, přibývá jak houby po dešti, bohužel. A za mě samozřejmě se dneska na internetu dá zjistit informace o té, které klinice, jaký lékaři tam pracují.
3: Estetická medicína je v posledních 2 dekádách nejrychleji rostoucí segment medicíny, zároveň ale nejméně regulovaný a s největší komercí. Martina Kroa, Radio Impuls.
2: Vladimír Putin údajně jednal s Gerhardem Schröderem. Právě bývalého německého kancléře by si šéf Kremlu přál jako prostředníka pro možné rozhovory mezi Ruskem a Evropou. Agenturu Interfax v pátek o schůzce informoval Putinův poradce Jurij Ušakov. Podrobnosti ale nezdělil. Ze zveřejněné zprávy Interfaxu přitom nevyplývá, zda schůzka proběhla v pátek a zda to bylo na okraji nynějšího Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Vývoj počasí sledují i motocykloví závodníci. Jak nám potvrdil jediný český jezdec v seriálu MotoGP Filip Salač, teploty mohou výkon při závodech ovlivnit. A nemyslel tím jen jezdce, kteří často zhruba 3/4 hodiny krouží na okruhu ve velkém horku.
6: Pneumatiky, když je asfalt na nějakých 35-33 stupňů, tak už začínají přehřívat, více kloužou, více ubývají a je to těžší. Zároveň vlastně ta vysoká teplota ovlivňuje chování té motorky, hůř to brzdí, ten rám vlastně, když se přehřeje, tak pořád je to kus železa, změkne, chová se jinak.
2: Za 2 týdny uvidíme Filipa Salače u nás, a to při motocyklové Grand Prix v Brně, která se na Masarykově okruhu pojede od 19. do 21. června. V sobotu bude většinou slunečno, během dne má ale přibývat oblačnosti a zejména v Čechách se mohou místy objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

když byla hořká jako litr kafe. Těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát. Stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo.
1: Žijeme českou muzikou, ve dne v noci.

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Na rádiu Impuls.
4: Cestu z Ústí nad Labem do Teplic komplikuje stavba křižovatky. Armádní bahna přilákají 10 000 lidí. Snowboardistka Maďarová je mezi svými královnou. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
4: Na cestě z Ústí nad Labem do Teplic počítejte se zdržením. Dělníci začali se stavbou okružní křižovatky u Chlumce. Přes den tam dopravu řídí sami stavbaři, večer a o víkendech semafory. Omezení pro motoristy potrvá do konce října. Starostka Chlumce Veronika Srnková věří, že po úpravách bude silnice bezpečnější.
5: U nás se jí říká křižovatka smrti, protože zde vyhaslo několik lidských životů. Bohužel se nám v tento okamžik sešlo ještě přilehlá výstavba nám městí v Chabařovicích, takže pro naše občany to bude bohužel znamenat větší komplikace, než jsme předpokládali, což jsme bohužel nemohli ovlivnit.
4: Místem denně projíždí zhruba 16 000 aut. Velkou část z toho tvoří kamiony. Tranzitní doprava místo omezení objíždí po dálnici D8. Desítky tisíc lidí míří do vojenského prostoru u Strašic. Rokycansko dnes opět hostí armádní akci Bahna. Už 36. ročník akce láká na současnou i historickou techniku a řadu ukázek.
6: Výcvikový prostor zadní Bahna ovládnou vojáci v terénu, technika v pohybu, historické scény, průlety a výsadkáři. Spolupráci ukážou jednotlivé jednotky. K vidění budou tanky Leopard, Poláci přivezou obrněný transportér Rosomak, Rakušané Pandury. Letos je zrušené záchytné parkoviště na okraji Dobříva. Pojedou ale autobusy z Plzně, Rokycan a Mirošova. Busy budou pendlovat mezi parkovišti ve Strašicích a vojenským prostorem. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Strašice.
4: Sledovaný americký lékař zůstává bez příznaků eboly. Po kontaktu s nakaženým v Kongu je dál izolovaný v pražské fakultní nemocnici Bulovka. Ebola má inkubační dobu maximálně 21 dní. Americkému pacientovi uplyne příští týden. Muž pobývá ve speciálně upraveném pokoji, takzvaném bioboxu. Uzavřený stan vestavěný do místnosti má vlastní filtraci vzduchu a pracovníci nemocnice do něj v případě potřeby vstupují ve speciálních oblecích podobných skafandrům. V Kongu a Ugandě se v současnosti šíří varianta eboly, proti které očkování ani účinná léčba neexistují. Potvrzených je skoro 380 případů a přes 60 úmrtí. Snowboardistka Zuzana Maďarová si do sbírky přidává nové ocenění. Premiérově ovládla anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil v tradiční anketě svazu lyžařů alpský lyžař Jan Zabistřan. Třetí byla snowboard krosařka Eva Adamčíková. Právě od té letošní vítězka symbolicky převzala korunku. 22-letá Maďarová má za sebou nejúspěšnější sezónu v kariéře. Přeživotním triumfem pod 5 kruhy se několikrát prosadila ve světovém poháru mezi čtveřici nejlepších.
7: Máme tu krásné datum 6.6.2026. Posloucháte Radio Impuls a i sobotní ráno u nás znamená spoustu muziky. Ta nejbližší Jana Kirchner, Falco anebo právě teď skupina Kabát. Tak krásný a pohodový den přeje ze studia Lenka a taky Jakub.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Krásné a pohodové sobotní ráno přeje Radio Impuls. Za chvilku je tady Jana Kiršner a Modrá. České ženy trpí třetím nejvyšším indexem zloby v Evropě. Vyplývá to ze zjištění zdravotní společnosti Hologic Global Health. Zajímavého tématu si tento týden všimly londýnské Timesy.
1: Stejně jako Winston Churchill věřím nejvíce statistikám, které si sám sfalšuji. Přesto mě zjištění, citované v britském tisku, zaskočilo. České ženy jsou prý po Malťankách a Řekyních společně s Albánkami třetí permanentně nejnazlobenější v celé Evropě. Britky jsou uprostřed tabulky, nejspokojenější jsou naopak Chorvatky a ženy v Kosovu. I když britská média nezmiňují příčiny rozezlenosti Češek, anglicky psané zdroje uvádějí výraznou a znatelnou nerovnost pohlaví, včetně rozdílu v odměňování za práci, restrikce v kariéře spojené s mateřstvím a nepřátelské politické či korporátní prostředí. Svou roli prý může hrát i prostořeký způsob vyjadřování, kterému dává česká povaha přednost. Průzkum mapoval pocity žen během 24 hodin a ptal se na stavy úzkosti, které vedly k frustraci a zlobě. Případný podíl mužů na citové nerovnováze partnerek gentlemansky neskoumal. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.

Dobré sobotní ráno, tady Impuls. Už je to definitivní. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem zná kompletní letošní sestavu a bude to větší než kdy dřív. Na jednom pódiu se letos potkají Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a jako speciální host dorazí i Richard Krajčo. 10. český mejdan s Impulzem vypukne 17. října v pražské O2 aréně. Jestli chcete být u toho, vstupenky už teď najdete v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Těšíme se na vás.

Dobré ráno, sobotní ráno s datem 6. června přeje Jakub Voříšek z Impulzu. Dnes bude jasno až polojasno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle i s přeháňkami. Ráno se ještě ojediněle vyskytnou mlhy, během odpoledne a večera bude od jeho západu oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přeháňky ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách Horalové musí očekávat teploty kolem 16. Krásné ráno, pojďme si dát kafe s Lucí Bílou.

0: Dobré ráno, přeje Impuls 8 minut po půl sedmé. Za chvilku je tady písnička z Impulzovic krabičky, Olda Říha, Katapult a Někdy příště. Vojenský újezd Brdy dnes patří Dni pozemního vojska Bahna 2026. Nabídne dynamické ukázky vojenské techniky, zahraniční techniku, bojové vozidlo pěchoty CV-90 nebo tank Leopard. V Národním zemědělském muzeu Čáslav začíná dvoudenní akce Pradědečkův traktor. Nabídne třeba komentovanou přehlídku historických traktorů v chodu, letos se zaměřením na legendární značku Škoda. V Liberci se koná 10. ročník závodu vodících psů a 6. ročník mistrovství republiky vodících psů. Začíná tradiční festival Kladenské dvorky, 44. ročník akce v romantickém prostředí Kladenské čtvrti Pod průhon, letos spojuje téma rovnováha. Festival nabídne výtvarné umění, hudbu, divadlo a třeba i slam poetry. Program Impulzu za organizátory přiblížila Daniela Voráčková.
1: Od 14 hodin do 19 otevře 38 dvorků, na kterých se představí více jak 130 umělců. V neděli pak budou dvorky otevřené od 10 do 18 hodin a letošní ročník zahájíme ve vernisáži před kinem Sokol v 1 hodinu.
0: Pojďme ještě na sport. Na tenisovém grandslamovém turnaji Roland Garros se dnes hraje ženské finále. A ještě do světa. V důsledku amerických sankcí není možné ode dneška na Kubě platit kartami Visa a Mastercard.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Tolik tedy česká klasika pro tuto chvíli. Ještě do 7. hodiny se nám představí luxusní sestavička Ed Sheeran, Miroš Birka nebo třeba Madonna ještě těsně před 7. A dáme si dopravu 007. Komplikace čekejte na Děčínsku. Jsme tady za půl minuty.
1: Budík vypnutý, kafe hotový a Radio Impuls? No jo, zase ho hledáte? Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Radio Impuls. Radio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Komplikace musíte čekat na Děčínsku. Máme tam svého dopravního parťáka zpravodaje. Co se tam stalo? Kdo pak se nám hlásí?
2: Zdravím všechny impulzáky. Řidič Svíček Váňa. Prosím vás, kdo by chtěl jet z Jindřichovic na Chřibskou, tak pod Renaltícema je opět skvérovaný polský kamion. Je to neprůjezdný, je tam hozený až do té stráně, takže bude to asi na delší čas, takže musíte přes Českou Kamenici. Dejte se!
0: Děkujeme, tedy díky patří strýčku Váňovi i všem ostatním, kteří přispívají, buď to přes aplikaci hlasovkou, anebo na čísle 605 222 007. Krásné ráno!

0: Tady je Radio Impuls. Hlásíme, jaké bude dnes počasí. Dnes bude jasno a může časem přijít trošku víc mraků. Na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. Ráno se ojediněle vyskytnou také mlhy, během odpoledne a večera bude od jeho západu oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přeháňky ojediněle bouřky. Jak to bude s teplotami? Ty nejvyšší budou mezi 21 a 26 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách nejčastěji 16 stupňů. Přejeme krásný den, co se týče muziky, kterou pro vás chystáme hned po zprávách Lenky Svobodové. Tady bude Xindl X a když se tak namátkou podívám do té další hodiny, čeká nás třeba kapela Elán, Shakira anebo Marek Ztracený a jeho Modlitba za pátek.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Máte rádi hudební festivaly? Chystáte se letos na nějakou pořádnou kulturní akci? A koho byste chtěli vidět a slyšet naživo? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Hasiči se připravují na náročnou část roku. Nehoda lokomotivy na Slovensku má dva zraněné. Tenista Menšík skončil před branami grandslamového finále. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Evropská unie volá hasiče k pohotovosti. S letním počasím roste riziko lesních požárů. Unijní země proto nasadí rekordní počet hasičů i hasicí techniky. Pomáhat budou také dvě české helikoptéry. Plukovnice hasičského záchranného sboru Iva Brejzová říká, že Češi na léto trénovali usilovně.
4: V květnu jsme podstoupili certifikaci našeho týmu pro pozemní hašení lesních požárů s pomocí vozidel. Na velké mezinárodní cvičení do Portugalska bylo vypraveno 72 hasičů a 35 kusů techniky. Náš tým byl hodnocen velmi kladně.
3: Evropský mechanismus civilní ochrany pošle do rizikových oblastí téměř 800 hasičů, mezi nimi i 44 Čechů. Připravených bude také 22 letadel a 5 helikoptér. Cílem je rychlejší a účinnější zásah při velkých požárech. Na severu Slovenska došlo včera k železniční nehodě. Lokomotiva nákladního dopravce zezadu narazila do osobního vlaku. Některá slovenská média původně informovala o srážce dvou vlaků, při které se nikdo nezranil. Podle posledních zpráv jsou ale dva lehce zranění. V osobním vlaku cestovalo asi 100 lidí. Kvůli uvedené kolizi byla na necelou hodinu přerušená vlaková doprava na části hlavního koridoru mezi Žilinou a Košicemi, po kterém jezdí také vlaky českých dopravců. Fanoušci pražského metra dnes mají šťastný den. Díky dni otevřených dveří v depu Kačerov budou moci nakouknout do běžně nepřístupného zázemí. Dopravní podnik hlavního města Prahy nabídne mezi 10. a 16. hodinou prohlídku historických i současných souprav metra, servisní techniky nebo zázemí pro údržbu vlaků. Součástí programu budou také ukázky práce hasičů dopravního podniku a doprovodný program pro děti. Vstup na akci je zdarma. Automobiloví krasavci z celé Evropy končí moravskou pouť v Luhačovicích. Dnes mají lidé možnost si je prohlédnout v tamním lázeňském areálu. Soutěž elegance historických skvostů má téměř stoletou tradici.
5: Concours d'élégance, jak se setkání historických skvostů na čtyřech kolech nazývá, zavedla účastníky mimo jiné do Kroměříže, do Zlína, do Rožnova pod Radhoštěm, na Velehrad nebo na Pustevny a na závěr dnes do Luhačovic. Představuje se 50 plně funkčních vozidel světových značek časného narození, vynikající kondice a dokonalého vzhledu. V Luhačovicích se tato přehlídka krásy a elegance konala už v roce 1928. Některé vozy od té doby dosáhly hodnoty až 500 000 000 korun. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
3: Česká senzace na pařížské Antuce skončila. 20-letý tenista Jakub Menšík do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na Roland Garros podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi z Německa. V semifinálový zápas ztratil po víc než 3 hodinách. Zverevovým soupeřem v zítřejším boji o titul bude Ital Flavio Cobolli. České titulové naděje ale stále živí Kateřina Siňaková. Ta se zítra hodinu předpolednem v deblovém finále představí po boku své americké parťačky Taylor Townsendové. Kají se srbsko-kazašským párem Kruničová Danilinová.
0: A toto byla Lenka Svobodová. A ze studia Impulzu zdraví také Jakub Voříšek. Impuls přináší i v sobotu 6.6. spoustu muziky. Lucie Vondráčková, nebo právě teď k Xindlu.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Sobota 6.6.2026, Radio Impuls se hlásí 4 minuty před 7:45. Za chvilku česká muzika, Lucie Vondráčková, společně pošleme vzkaz v lahvi. Sanitka naděje dnes oslaví druhé narozeniny. Dobročinná organizace pomáhá splnit sny těžce nemocným dětem i dospělým. Dnešní narozeninový program na Pražském náměstí Míru začíná hodinu popoledni. Vrchol akce přijde o hodinu později. Za sanitku naděje to Impulzu řekla Soňa Formanová.
1: Ve 2 odpoledne bude požehnáno našim sanitkám, tak aby všechny přání, které budeme realizovat, měly co nejvíc šťastných kilometrů.
0: Středočeský ořech patří festivalu medu a dřeva. Rozšiřuje povědomí o včelách, včelařství a dřevořezání. Akce zahrnuje také mistrovství světa v plivání vlašských ořechů na dálku a prezentaci nových i rozpracovaných betlémů muzea. Dny města Jindřichův Hradec nabídnou celodenní program zahrnující letní fotografování, módní tvorbu a zábavné aktivity. Ve 13 hodin se uskuteční show Živí dinosauři. Aeroklub Jaroměř na Náchodsku pořádá Den dětí a Den otevřených dveří s leteckými ukázkami. Vysoké mýto hostí festival Sodomkovo Vysoké mýto s výstavou automobilů z karosérií Sodomka a autobusů značky Karosa. V Olomouci slaví regionální den železnice. Na programu jsou jízdy historických vlaků v čele s parní lokomotivou, okružní jízdy historickým motorovým vozem, prezentace historických vozidel a možnost prohlídky depozitáře. A v Jeseníku na Olomoucku zahajují lázeňskou sezonu společně s Dnem dětí. Akce vyvrcholí večerním koncertem Hany Holišové.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
4: Právě teď spouštíme kouly a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
3: Je vynalézavý.
5: Obědně dohromady do pusy, jako.
6: Funka,
5: a ono to
6: netahat.
5: Potom udělá víc ptáčků, že jo?
3: Je nezastavitelný.
4: Cesta na Svatou hory, poutní místo na Příbrami. Jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
3: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
7: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtkvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepty samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
3: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
7: Kurňa, tolik recepisu na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.

0: Ve hře Halo tady Impulzovi jsme rozdávali radost i tento týden. V pondělí byl u telefonu připravený Pepa, který si na kole vytočil Betano jackpot. Jeho den byl rázem o 100 000 korun hezčí.
1: Je to tam! Je tam 100 000 korun! Ježiši Kriste!
2: Až pojedu do Prahy, tak tam za vámi zajedu.
3: Chlape, Josef Kamis právě v tuto chvíli získává Betano jackpot celých 100 000 korun, konečně nám po dlouhé době padlo, já s tom mám ohromnou radost.
2: Děkuju moc.
0: Ve středu se pak usmálo štěstí i na Kateřinu, ta bez váhání řekla správné heslo, odnesla si základní výhru, tedy 10 000. Protože hra pokračuje i v pondělí, pořád máte šanci vyhrát, stačí se zaregistrovat na webu impuls.cz anebo prostřednictvím prémiové SMSky odeslané na číslo 906 11 09. Hodně štěstí, třeba budeme příště volat právě vám.

0: Za minutu bude 7:30, Impuls vás zdraví do celého Česka a vy nás také z celého Česka zdravíte a posíláte zprávy na WhatsApp 605 222 007. Dobré ráno z Horní Plané, je 6 stupňů a jasno, děkujeme Dano. Otaslavice 9 stupňů, mlha, děkujeme i Lubošovi a Evě. A ještě dobré ráno z Vyškova, 10 stupňů, mlha a klidno, zdraví Macek. Dnes bude v Česku převážně jasno až polojasno, na horách na severu ojediněle s přeháňkami, během odpoledne a večera bude od jeho západu oblačnosti přibývat, v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přeháňky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách 16.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.

0: 7 minut po půl osmé zdraví Radio Impuls z Impulzu Jakub Voříšek. Za chvilku taky Karel Gott a Dara Rollins díky Impulzovi krabičce zacinkají zvonky štěstí. Právě teď je místo ve vysílání pro našeho hosta, bývalého fotbalového útočníka, reprezentanta a stříbrného z fotbalového Eura 1996 v Anglii. Hostem je Pavel Kuka. Dobré ráno.
1: Krásný den, zdravím.
0: Co máte na dnešek v plánu?
1: Tak dneska jsou samozřejmě je vícero fotbalů, ještě se dohrávají soutěže, takže v rámci pracovních povinností ještě nějaké fotbaly a samozřejmě potom i sledování filmu. Dám si to ještě jednou znova.
0: Ano, jestli se nepletu, máte na mysli nový film Stříbrná cesta, příběhy generace Wembley. Vy v tom filmu účinkujete, samozřejmě, tak co vás napadne, když se řekne Evropský šampionát v Anglii 1996?
1: No tak především je to 30 let a si to člověk představí, tak je to obrovská část života, takže je to strašně dlouho už, samozřejmě obrovský tenkrát překvapení, možná i dokonce pro nás obrovský úspěch českého fotbalu, který vlastně se zrodil po dvou letech oddělení od Slovenska. A samozřejmě nás to všechny, i ty mladší hráče, kteří v té době reprezentovali vlastně ten vznik toho českého reprezentačního mužstva, taky vystřelilo vlastně a i ty kariéry vlastně se nastartovaly právě díky tomu turnaji.
0: Ano, kdybych měl přitakat, tehdy to byl takový začátek té skvělé generace našich hráčů kolem Pavla Nedvěda, Tomáše Rosického, Jana Kolera a dalších.
1: Přesně tak, řekl bych, že to byl ten začátek, kde se vlastně zjistilo, jaký potenciál v těch mladých klukách vlastně je a oni to potom v těch budoucích letech vlastně a asi vrcholem toho všeho byl to mistrovství 2004 v Portugalsku.
0: A připomněl vám ten film něco, co jste třeba už zapomněl, jak jste sám podotkl, je to přece jen 30 let?
1: Jelikož už jsem to zhlédnul a viděl jsem to, tak za prvé nádherná vzpomínka a za druhý samozřejmě se zase jakoby připomene ta bolest toho závěru, toho vlastně zklamání, toho, že jste byl kousíček od toho vysněného titulu a nepodařilo se to.
0: Tak ještě poslední otázečka, protože mistrovství světa už se přiblížilo. Vy pojedete na americký kontinent na nějaký zápas?
1: Když dojde k postupu, tak potom ano.
0: Dobře, tak my přejeme českému fotbalu, aby Pavel Kuka mohl letět do Ameriky, aby tedy k postupu došlo. Přejeme, ať se vám daří, ať se líbí i divákům film, ve kterém účinkujete, tedy Stříbrná cesta, příběh generace Wembley. Budeme se těšit na Impulzu, zase někdy naslyšenou.
1: Moc krát děkuju, taky hezký den.
0: Naším hostem byl Pavel Kuka.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: už slyším zpívat Dalibora Jandu, bude tady za několik málo minut česká muzika s názvem Hráli jsme kličkovanou a bude tady taky bondovská Adele a Skyfall. A doprava 007 za půl minuty.
1: Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Halo tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
2: Halo tady Impulzovi?
3: To bylo moc ano. Pěkné, Halo tady Impulzovi.
1: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Halo tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Přesně ve 7:45 sobotní ranní nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. S komplikacemi musíte počítat na Děčínsku. Na silnici nižší třídy z Jetřichovic do Chřibské v prudké zatáčce za Rynarticemi boural kamion. Skončil převrácený pod silnicí ve Stráni, cesta je uzavřená. Vemte to raději oklikou přes Českou Kamenici. Ještě dodám, že zmíněnou nehodu nám nahlásil náš věrný parťák, který si říká strýček Váňa. Další bouračku sledujeme v Českých Budějovicích, konkrétně na křižovatce Třebíského ulice a ulice Ivana Olbrachta se srazila 2 osobní auta. A kvůli zúžení začíná váznout doprava na Pražském okruhu u Rozvadovské spojky směrem od D5 k D1. Kdyby něco, ozvěte se nám i vy, i v sobotu ráno přijímáme vaše vzkazy, tedy vaše hlasovky, které pošlete přes aplikaci a vaše telefonáty na 605 222 007. Krásný den.

0: Krásný dobrý den, je sobota 6. června, za minutu odbije 8. Jaké bude dnes počasí? Jasno až polojasno, na horách na severu ojediněle s přeháňkami, během odpoledne a večera bude od jeho západu oblačnosti přibývat, v západní polovině Čech se pak budou lokálně tvořit přeháňky, výjimečně bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia a pokud jde o hory, v 1000 metrech na horách bude kolem 16.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Stávková pohotovost na úřadu vlády potrvá. Policie na Havlíčkobrodsku pátrá po 12-letém chlapci. V Karlovarském kraji jdou do akce cyklobusy. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Zaměstnanci na úřadu vlády zůstanou ve stávkové pohotovosti i po včerejší stávce. Chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Vedoucí úřadu Tinda Bárta včera formální převod agent a expertů ze Strakovy akademie uzavřela. Do stávky proti tomuto kroku se zapojilo 58 zaměstnanců. Premiér Andrej Babiš uvedl, že ho stávka mrzí a zdůraznil, že dlouhodobě podporuje adiktologické služby. Přesun agent na ministerstva tuto podporu podle něj ještě posílí. Mluvčí protestu Pavla Chominová sdělila, že zaměstnance dosud nikdo nepřesvědčil o smyslu plnosti přesunu. Ten má začít platit od 1. července. Policie na Havlíčkobrodsku pátrá po 12-letém Romanu Rusenkovi. Chlapec z Letče nad Sázavou se včera nevrátil ze školy do svého bydliště. Nedal o sobě vědět a nemá u sebe telefon. Naposledy ho viděli večer s kamarádem poblíž školy. Chlapec má ukrajinskou státní příslušnost. Na sobě má zřejmě tepláky a šedou mikinu. Vysoký je 150 až 160 cm. Podle zjištění policie šel pravděpodobně kolem 10. hodiny večer po Heroldově nábřeží. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte na policejní linku 158. V Karlovarském kraji vyjíždějí cyklobusy. Na rozdíl od jiných oblastí bude kolem Ohře a do Krušných hor jezdit pravidelně jen jedna linka. Ostatní spoje mají fungovat na objednávku.
5: Karlovarské hejtmanství, které cyklobusy zajišťuje, takhle postupuje už po několikáté. Pravidelný cyklobus bude jezdit z Chebu přes Vary na Klínovec. Příležitostné třeba v Lázeňském Trojúhelníku nebo ve Slavkovském lese. Na rozdíl od jiných krajů není o podporu cyklobusů zájem ze strany radnic. Cesta na objednávku s předem zakoupenou jízdenkou je tak jediným řešením. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Hudební festival Metronom Prague se blíží. Od 19. do 21. června nabídne vystoupení desítek českých i zahraničních umělců. Celou akci zahájí držitelka ceny Anděl v kategorii Objev roku Marie April. Spoluzakladatel festivalu Martin Voňka nastínil některé plány pro letošní ročník.
6: Co se týká toho programu, posilujeme tu linku pro mladší lidi, vlastně mladou muziku, objevnou muziku a kombinujeme to s těmi, kteří už nás třeba i na Metronom navštívili, jako je Nick Cave nebo Sting, i Tom Odell. Chystáme tam komfortní areál, spolupracujeme na tom s Live Nation.
4: Program festivalu Metronom Prague nabízí umělce napříč všemi hudebními žánry. Poprvé se z výstaviště přesouvá do Letňan. Nabídne 3 hudební stage, tribuny i místo pro odpočinek, fresh festival se street foodem a grilovací zónou.
0: Už jsou 3 minuty po 8, je tady sobota, 6.6. Krásný den přeje Impuls a z Impulzu, kromě Lenky, taky Jakub. Za chvilku jsou tady Činasky, ale právě teď zaspívá Eva Farná.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Radost.

0: Dobré ráno, tady Impuls, za chvilku kapela Činasky a selhání. Letošní sezóna dovolených je ve znamení zdražování pohonných hmot kvůli situaci na Blízkém východě. Zatímco v loni jsme řešili hlavně ceny v turistických destinacích, dnes počítáme, nakolik nás vyjde samotná cesta. Cena benzínu, nafty i leteckého paliva jde nahoru a léto je tady.
1: Průzkum společnosti XTB ukázal, že i přes všechny tyto problémy si Češi dovolenou nechtějí odpustit, říká hlavní ekonom Pavel Peterka.
2: Většinu respondentů růst cen při výběru dovolené neovlivní a ty, co to ovlivní, tak spíše volí levnější destinaci, případně kratší dovolenou, ale samotnou cestu nezruší.
1: Podle analytika Jiřího Tylečka dražší nafta a benzín až takovou díru do rozpočtu neudělají. Vysvětlil to na příkladu cesty autem do Chorvatska.
3: Ve všech zemích po cestě platí určité regulace, které tu cenu paliv omezují, takže se nedočkáme nějakých výrazných příplatků.
1: Citelněji než cesta autem zdražuje letecká doprava, dodává Pavel Peterka.
2: Pokud pojedeme naftovým autem do Chorvatska, zaplatíme zhruba o 1000 korun za pohonné hmoty více než loni. U ceny letenky, například do Egypta, to může být klidně o 3 až 5 tisíc více na letenku.
1: A jestli se na dovolenou do zahraničí chystáte autem, ekonomové radí tankovat doma, pokud tedy nemíříte do Polska, kde je levněji. Renata Kuková, Rádio Impuls.
4: Zuřivý reportér Aleš Růžička je vášnivý.
5: To je moje dětství, Zendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malej kluk normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
4: Je srdečný.
6: Těšíme se na vás. Tebe z Chomutice, Chomutičky a Obora. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls, přeje hezký den.
4: Je talentovaný.
7: Tyjo, to je moje první hra na fujaru.
8: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
4: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

Pomalu, ale jistě se blíží čas 8:30, tady Radio Impuls. Doufám, že vaše sobota ráno je co nejpohodovější a my k tomu snad přispějeme třeba i muzikou. Za chviličku česká muzika, Sebastián a náhradní díly. Kdo zrovna vysílá? Co se právě teď hraje? Jaké soutěže běží ve vysílání i na sociálních sítích? Nebo ty nejlepší momenty z našeho vysílání? To všechno najdete teď na jednom místě. Je to náš nový web impuls.cz. Najdete tam nejen zajímavosti a užitečné informace, ale taky registraci do hry Halo tady Impulzovi, možnost poslat někomu svůj úsměv nebo zapojit do vysílání své milionové kolegy. Všechno pohromadě na webu Rádia Impuls.

Takovou muziku si hrajeme na Impulzu v sobotu po ránu. Minutu po půl deváté se vám hlásíme, za chvilku se ohlásí i Miraj a jeho Lítej, později třeba taky král popu Michael Jackson, ale teď pojďme k počasí, tedy k informacím, které nám posíláte na WhatsApp 605 222 007. Dobré ráno z Krnova, obloha nádherně modrá, sluníčko se směje, proto krásný den před námi, zdraví Šárka. Ahoj impulzáci, Abertami v Krušných horách, 900 metrů nad mořem slunečno, 11 stupňů na teploměru, díky patří Lubomírovi. A ještě do třetice Zdeňka. Dobré ráno, zdravím vás z Telče, kde dnes máme jasnou oblohu se sluníčkem a 12 stupni. Pohodovou sobotu přeje taky Zdeňka, my také přejeme. Dnes bude v Česku převážně jasno až polojasno, na horách na severu ojediněle s přeháňkami. Během odpoledne a večera bude od jeho západu oblačnosti přibývat a v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přeháňky, výjimečně to mohou být také bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 16. Pomaličku se blíží muzika v podání Michaela Jacksona, ale také Impulzovic krabička, tedy znovu pro tuto hodinu výběr klasiky 60., 70. a 80. let. Hledám.

0: Dobré ráno, za chvilku česká muzika, ta nejzlatější česká klasika zaspívá Helena Vondráčková, Lásko má já stůňu, zavzpomínáme na noc na Karlštejně. Vojenský újezd Brdy dnes patří Dni pozemního vojska Bahna 2026. Nabídne dynamické ukázky vojenské techniky, zahraniční techniku, bojové vozidlo pěchoty CV-90 nebo tank Leopard. V Národním zemědělském muzeu Čáslav začíná dvoudenní akce Pradědečků v traktor. Nabídne třeba komentovanou přehlídku historických traktorů v chodu, letos se zaměřením na legendární značku Škoda. V Liberci se koná 10. ročník závodu vodících psů a 6. ročník mistrovství republiky vodících psů. Začíná tradiční festival Kladenské dvorky, 44. ročník akce v romantickém prostředí Kladenské čtvrti Pod průhon. Letos spojuje téma rovnováha. Festival nabídne výtvarné umění, hudbu, divadlo i třeba slam poetry. Program Impulzu za organizátory přiblížila Daniela Voráčková.
1: Od 14 hodin do 19 otevře 38 dvorků, na kterých se představí více jak 130 umělců. V neděli pak budou dvorky otevřené od 10 do 18 hodin a letošní ročník zahájíme vernisáží před kinem Sokol v 1 hodinu.
0: A pojďme sportovat, alespoň pasivně. Na tenisovém grandslamovém turnaji Roland Garros se dnes hraje ženské finále. Češi hrají v 17 hodin v Maďarsku utkání Evropské ligy volejbalistů, nastoupí proti Norům. A ještě do světa, v důsledku amerických sankcí není možné ode dneška na Kubě platit kartami Visa a Mastercard.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabice.

0: Luis Capaldi, Scorpions nebo Shania Twain. To je muzika, kterou vám Impuls přinese ještě před 9 hodinou dopolední. Opatrnost je potřeba na Pražském okruhu. Je to trasa Ruzyně-Modletice. Za chvilku se tam dostaneme. Bude to v dopravě 007.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Opatrnost je potřeba na Pražském okruhu na trase Ruzyně-Modletice. Kvůli zúžení se to štosuje v úseku mezi exitem 16 a Lochkovským tunelem směrem k D1. Zdržíte se do 10 minut. Nehoda zaměstnává záchranáře v Hradci Králové, a to konkrétně na třídě Edvarda Beneše, a to poblíž fontány. Srazila se 2 osobní auta, místem se jezdí na střídačku jedním pruhem. Kdyby cokoliv, ozvěte se nám odkudkoliv na linku 605 222 007. Ozvat se můžete taky prostřednictvím naší žluté impulzácké aplikace se 4 áčky. Ať tak nebo tak, rádi uslyšíme váš hlas, děkujeme, že vysíláte s námi.
4: I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Stretching.
1: Přesně za 2 minuty odbije 9. hodina. Už ne ranní, ale dopolední, no jak kdo chce. Každopádně celé ráno a celé dopoledne vám dáváme šanci účastnit se vysílání Impulzu tím, že můžete psát nebo nahrávat hlasové zprávy, vyjadřovat se třeba k aktuálnímu počasí, které vás buď to trápí, nebo ze kterého máte radost. Dobré ráno, zdravím z Horní Vltavice na Šumavě, je krásně jasno a 16 stupňů, to nám napsal Vašek. Zdravím Impulzovi, lázně Čeladná, krásných 18 stupňů a Azuro. Krásnou a pohodovou sobotu plnou sluníčka je Ilona. Taky přejeme a děkujeme. Dnes bude v Česku převážně jasno až polojasno, na horách na severu ojediněle s přeháňkami. Během odpoledne a večera bude od jeho západu oblačnosti přibývat, v západní polovině Čech se budou lokálně tvořit přeháňky, výjimečně bouřky. Jak to bude s teplotami? Budou příjemné, nejvyšší mezi 21 a 26 stupni, v 1000 metrech na horách očekávejte teploty kolem 16 stupňů.
2: Víkend s rádiem Impuls. Máte rádi hudební festivaly? Chystáte se letos na nějakou pořádnou kulturní akci? A koho byste chtěli vidět a slyšet naživo? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli. Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
4: Armádní bahna přilákají 10 000 lidí. Eurovizi dramaticky klesla sledovanost. Snowboardistka Maďarová se stala králem. Je 9 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Desítky tisíc lidí míří do vojenského prostoru u Strašic. Rokycansko dnes opět hostí armádní akci Bahna. Už 36. ročník akce láká na současnou i historickou techniku a řadu ukázek.
5: Výcvikový prostor zadní Bahna ovládnou vojáci v terénu, technika v pohybu, historické scény, průlety a výsadkáři. Spolupráci ukážou jednotlivé jednotky. K vidění budou tanky Leopard, Poláci přivezou obrněný transportér Rosomak, Rakušané Pandury. Letos je zrušené záchytné parkoviště na okraji Dobříva. Pojedou ale autobusy z Plzně, Rokycan a Mirošova. Busy budou pendlovat mezi parkovišti ve Strašicích a vojenským prostorem. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Strašice.
4: Zvědavci mohou dnes nahlédnout pod pokličku Kramářovy vily na pražských Hradčanech. Návštěvníci si budou moci s odborným výkladem prohlédnout reprezentativní interiéry rezidence předsedů vlády a zahrady ve stylu francouzského parku. Čekají je také výhledy na Vltavu, Karlův most a další části centra hlavního města. Víc informací o prohlídkách lidé najdou na webu úřadu vlády. Prohlídky s odborným výkladem začnou za hodinu a ve skupinách budou probíhat až do 5. hodiny odpoledne. Sraz návštěvníků je u brány vily. Vstup je možný bez předchozí rezervace a je zdarma. Pěchotní srub na trati v Bohumíně znovu zve návštěvníky. Po vynucené pauze zapříčiněné povodněmi se otevírá veřejnosti. Velká voda památku poničila předloni v září. Dobrovolníci z klubu vojenské historie na obnově srubu strávili 1000 hodin. Mluvčí bohumínské radnice Jana Končítková dodává, že pomyslnou tečku za opravami udělala instalace exponátů.
6: Jsou mezi nimi i novinky. Přibyly například slamníky v ubikacích, na kterých vojáci původně spali. Členové dále pořídili nové pancéřové dveře a nový chladič hlavně k protitankovému kanónu. Specialitou jsou bedny pro minometnou munici, které zatím žádné jiné vojenské muzeum nemá.
4: Pěchotní srub na trati je teď otevřený každý víkend a o svátcích až do konce září vždy od 14 do 18 hodin. Památka ve starém Bohumíně na Karvinsku z roku 1936 láká hlavně milovníky historie a vojenské techniky. Mezinárodní písňová soutěž Eurovize utrpěla. Letošnímu ročníku meziročně klesla sledovanost o zhruba 20%. Píše to agentura AFP s odkazem na oficiální údaje Evropské vysílací unie. Několik evropských zemí se letošního ročníku soutěže nezúčastnilo na protest proti Izraeli a jeho počínání v pásmu Gazy. Snowboardistka Zuzana Maďarová si do sbírky přidává nové ocenění. Premiérově ovládla anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil v tradiční anketě Svazu lyžařů alpský lyžař Jan Zabystřan. Třetí byla snowboard krosařka Eva Adamčíková. Od té letošní vítězka symbolicky převzala korunku. 22-letá Maďarová má za sebou nejúspěšnější sezónu v kariéře. Před životním triumfem pod pěti kruhy se několikrát prosadila ve světovém poháru mezi čtveřici nejlepších.
1: Aktuální čas 3 minuty po 9. Datum sobota 6.6.2026. Impuls pro vás má spoustu muziky George Michael, Whitney Houston anebo česká muzika Michal Hruza.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Whitney Houston za chvilku vystřídá kapela Krištof, Richard Krajčo zaspívá, že život je krásný. Sanitka naděje dnes oslaví druhé narozeniny. Dobročinná organizace pomáhá splnit sny těžce nemocným dětem i dospělým. Dnešní narozeninový program na Pražském náměstí Míru začíná hodinu popoledni. Vrcholem akce je událost, která nastane o hodinu později. Za sanitku naděje to Impulzu říká Soňa Formanová.
1: Ve 2 odpoledne bude požehnáno našim sanitkám, tak aby všechny přání, které budeme realizovat, měly co nejvíc šťastných kilometrů.
0: Aeroklub Jaroměř na Náchodsku pořádá Den dětí a Den otevřených dveří s leteckými ukázkami. Středověký festival u jezera Milada na Ústecku připomíná kulatá výročí 2 významných bitev v regionu, a to 900 let od bitvy u Chlumce a 600 let od husitské bitvy u Ústí nad Labem. V Olomouci slaví regionální Den železnice. Na programu jsou jízdy historických vlaků v čele s parní lokomotivou, okružní jízdy historickým motorovým vozem, prezentace historických vozidel a možnost prohlídky depozitáře. V Jeseníku na Olomoucku zahajují lázeňskou sezonu, a to společně s Dnem dětí. Kroměříží povede Vybarvený běh. Podle pořadatelů má za cíl propagovat zdravý životní styl, aktivní pohyb a rekreační sport. Lidé po sobě při několika kilometrovém běhu házejí práškové barvy.
2: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Filip Martínek. Co přesně děláš?
3: Připravuji dopravní relaci nejméně 2x do hodiny, jak s pomocí našich agentů, expertů na dopravu a také s nejnovějšími aplikacemi. Při výjimečných situacích přicházím s informacemi do vysílání několikrát do hodiny, abychom mohli naše řidiče informovat o nejnovějších dopravních zprávách, jak se zrovna vyvíjejí.
2: Co ti tady přináší největší radost?
3: Určitě to, když se veškeré nehody odstraní a kolony, co byly na silnicích, se rozjedou a řidiči se dostanou do svého cíle živí a zdraví.
2: A co tě na této práci nejvíc baví?
3: To, že se dopravní situace mění z minuty na minutu a není stereotypní. Taky mě baví originální přezdívky některých našich agentů.
2: Rádio Impuls a Filip Martínek. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
4: Máte rádi oholmoucké tvarkle? Jestli ne, tak byste měli.

0: Sobotní dopolední romantika v podání George Michaela, za chviličku česká muzika. Teď ke hře Halo tady Impulzovi. Rozdávali jsme radost, a to i tento týden. V pondělí byl u telefonu připravený Pepa, který si na kole vytočil Betano jackpot. Jeho den tak byl rázem o 100 000 korun hezčí.
1: Je to tam! Je tam 100 000 korun! Ježiši Kriste!
2: Až pojedu do Prahy, tak tam za vám zajedu.
3: Chlape, Josef Kamis právě v tuto chvíli získává Betano jackpot celých 100 000 korun, konečně nám po dlouhé době padlo, já s tom mám ohromnou radost.
2: Děkuju moc.
0: A to nebyl jediný případ, ve středu se usmálo štěstí i na Kateřinu, ta bez váhání řekla správné heslo, odnesla si základní výhru, tedy 10 000 korun českých. A protože hra pokračuje i v pondělí, tedy pozítří, pořád máte šanci vyhrát, stačí se zaregistrovat na webu impuls.cz anebo prostřednictvím prémiové SMSky, tu prosím odešlete na 900 906 1109. Přejeme hodně štěstí, třeba budeme příště, pozítří, volat právě vám. Radio Impuls.

den, tady Radio Impuls. Dnes bude v Česku jasno až polojasno, na horách na severu ojediněle s přeháňkami. Během odpoledne a večera bude od jeho západu oblačnosti přibývat, v západní polovině Čech čekáme lokální přeháňky, výjimečně bouřky. Teploty nejvyšší do 21, respektive 26 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů Celsia.

0: Přiblížil se čas implozovit z krabičky, teď je přesně 5:05. Hana Zagorová svoji českou klasiku s názvem To by nebylo fér zaspívá za malý okamžik, ale právě teď promluví náš dnešní host. Bývalý fotbalový útočník, reprezentant a stříbrný medailista z Eura 1996 v Anglii, Pavel Kuka. Pavle, dobré ráno.
1: Krásný den, zdravím.
0: Jaké jsou vaše dnešní plány?
1: Tak dneska jsou samozřejmě je vícero fotbalů, ještě se dohrávají soutěže, takže v rámci pracovních povinností ještě nějaké fotbaly a samozřejmě potom i sledování filmu. Dám si to ještě jednou znova.
0: Ano, jestli se nepletu, máte na mysli nový film Stříbrná cesta, příběh generace Wembley. Vy v tom filmu samozřejmě účinkujete, tak co vás napadne, když se řekne Euro v Anglii 1996?
1: No tak především je to 30 let a když člověk představí, tak je to obrovská část života, takže je to strašně dlouho už. Samozřejmě obrovský tenkrát překvapení, možná i dokonce pro nás, obrovský úspěch českého fotbalu, který vlastně se zrodil po 2 letech oddělení od Slovenska, a samozřejmě nás to všechny, i ty mladší hráče, kteří v té době reprezentovali vlastně ten vznik toho českého reprezentačního mužstva, taky vystřelilo vlastně a i ty kariéry vlastně se nastartovaly právě díky tomu.
0: Jak vy jste správně podotkl, je to už 30 let, ale spousta z nás si ještě živě pamatuje, že to byl takový začátek té skvělé generace našich hráčů kolem Pavla Nedvěda, Tomáše Rosického, Jana Kolera a dalších.
1: Přesně tak, řekl bych, že to byl ten začátek, kde se vlastně zjistilo, jaký potenciál v těch mladých klukách vlastně je. A oni to potom v těch budoucích letech vlastně a asi vrcholem toho všeho byl to mistrovství 2004 v Portugalsku.
0: Připomněl vám ten film něco, co jste třeba už zapomněl? Přece jenom je to 30 let.
1: Jelikož už jsem to zhlédnul a viděl jsem to, tak zaprvé nádherná vzpomínka. A za druhý samozřejmě se zase jakoby připomene ta bolest toho závěru, toho vlastně zklamání, toho, že jste byl kousíček od toho vysněného titulu a nepodařilo se to.
0: A teď pojďme k současnosti nebo blízké, blizoučké budoucnosti. Za pár dní začíná velká fotbalová událost, mistrovství světa v Kanadě, Spojených státech a Mexiku. Jak se těšíte?
1: Těším se na to strašně, podle mě to je obrovský úspěch českého fotbalu další, protože postoupit na mistrovství světa není jednoduchý a jsem optimista, máme velmi zajímavé mužstvo, myslím si, že může dojít vždycky na nějaké překvapení, počítám s postupem ze skupiny a potom už prostě je to otázka i trochu štěstí a doufám, že budeme kluky sledovat co nejdéle.
0: A vy sám se pojedete podívat?
1: Když dojde k postupu, tak potom ano.
0: Dobře, tak budeme přát vám i našemu mužstvu, aby k postupu došlo. Přejeme, ať se vám daří, ať se líbí i film, ve kterém účinkujete, tedy Stříbrná cesta, příběh generace Wembley. A my se budeme na Impulzu těšit na slyšenou.
1: Moc krát děkuju, taky hezký den.
0: Hostem byl Pavel Kuka.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Čeká nás další muzika, za chvilku slovenská kapela Elán a ještě do 10. to stihne Kylie Minogue. A my si dáme dopravu 007 a to přesně za minutu a půl.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krokem to jede na Pražském okruhu směrem od Modletic na Ruzini před Radotínským mostem. Další kolonu sledujeme v protisměru mezi sjezdem číslo 16 a Lochkovským tunelem na cestě od D5 k D1. Můžou za to práce silničářů v tunelu Lochkov. Provoz houstne i na trase z Brna do Svitav na silnici číslo 43 mezi Českou a Lipůvkou. Kdybyste také něco chtěli dodat k našim dopravním informacím, můžete přes 605 222 007 nebo přes aplikaci. Vítám nejenom Lenku Haluzovou, ale třeba taky Vítka, našeho editora, ahoj.
2: Editor je dneska Alan.
3: Aha, ahoj.
2: Tak Vítka, já bych chtěl našeho upozornit redaktora. Na tu Lipůvku, se mi hrozně líbí ten název Lipůvka. Takže Lipůvka pokud je tam jedete, tak 605 222 007.
1: Děkuju za to doplnění, respektive zopakování. Jasně, zdravíme mezi Brno a Svitavy. Jak se máš, Lení, ahoj?
3: Já se mám krásně, ahoj. My teď máme takové jako dílčí úspěchy, co se týče našich dětí, tak to já jsem taková hrdá matka, víš, to vždycky jako přispěje,
1: ano,
3: no,
1: pomůže. Bílý pásek v karate.
3: Ano, máme bílý
1: Gratulujeme.
3: Pásek v karate, děkuju.
1: Vzkazujeme.
3: A druhý zvládnul úplně v pohodě školu v přírodě, což taky není jen tak. Já vím, že jako mnohé děti to mají jako jen tak jako zadarmo, jo, ale to naše dítě je takové trochu jako křehčí povahy, ale strašně si to užila, přijel úplně nadšenej a špinavej, takže... Já jsem šťastná.
1: Hrdá, šťastná maminka Lenka Haluzová a její vtip.
3: Ano, a týká se právě toho.
1: Dobře.
3: Tak jsem si říkala, že zrovna nás dvou se to jako může taky týkat, protože jsme taky hrdí rodiče těch synů. Jo? Tak jak chce otec prosit na to nejlepší? Otec přijde za synem a říká mu, chtěl bych, aby si vzal ženu, kterou ti vyberu. Ne. No ale ona je to dcera Billa Gatese. Oh, tak jo. Tak jde tedy otec za Billem Gatesem a říká, dobrý den, já bych chtěl, aby si můj syn vzal vaši dceru. Ne. No, ale počkejte, on je to viceprezident Světové banky. No tak jo. No a tak tady ten otec jde za šéfem Světové banky a říká mu, dobrý den, já bych chtěl, aby můj syn se stal vaším viceprezidentem. Ne. No, ale počkejte. On je to zeď Billa Gatese. No tak to jo. No a takhle, dámy a pánové, se dělá biznis.

0: programu zavírá 9. hodinu, za chvíli 10 dopoledne. S vámi je Lenka Haluzová, přeju vám krásné sobotní dopoledne. Píše nám Petr ze Slavic, u nás je slunečno, teplota ukazuje 16 stupňů, to už se dívám na náš WhatsApp 605 222 007, kam napsala taky Ivona spolu s Františkem, Krasová v Moravském Krasu 17 stupňů a jasno. Napište mi i vy, jak je právě teď u vás, dáme to všechno dohromady. No a teď na meteorologickou předpověď, dneska jasno až polojasno, na horách na severu při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky. Během odpoledne a večera potom bude trochu mraků přibývat od jihozápadu a v západní polovině Čech může sprchnout. Naměříme dneska 21 až 26 stupňů Celsia.
1: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Čenasky a speciální host Richard Krajčo.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Provoz vlaků mezi Prahou a Berounem omezila porucha. Cestu z Ústí nad Labem do Teplic komplikuje stavba křižovatky. Tenista Menčík skončil před branami grandslamového finále. Je 10 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Vlaky mezi Berounem a Prahou ráno omezila porucha. Tu mělo zabezpečovací zařízení ve stanici Dobřichovice. Část vlaků mezi Radotínem a Řevnicemi byla odřeknutá. Správa železnic a České dráhy informují, že cestující musí počítat se zpožděním. Mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka uvedl, že v Dobřichovicích byl dočasně provoz zastavený kvůli výpadku napájení zabezpečovacího zařízení z veřejné sítě. Později se provoz podařilo s omezením obnovit. Podle informací Českých drah by se provoz vlaků mohl plně obnovit asi za hodinu. Na cestě z Ústí nad Labem do Teplic počítejte se zdržením. Dělníci začali se stavbou okružní křižovatky u Chlumce. Přes den tam dopravu řídí sami stavbaři, večer a o víkendech semafory. Omezení pro motoristy potrvá do konce října. Starostka Chlumce Veronika Srnková věří, že po úpravách bude silnice bezpečnější.
2: U nás se jí říká křižovatka smrti, protože zde vyhaslo několik lidských životů. Bohužel se nám v tento okamžik sešlo ještě přilehlá výstavba náměstí v Chabařovicích, takže pro naše občany to bude bohužel znamenat větší komplikace, než jsme předpokládali, což jsme bohužel nemohli ovlivnit.
1: Místem denně projíždí zhruba 16 000 aut, velkou část z toho tvoří kamiony. Tranzitní doprava místo omezení objíždí po dálnici D8. Při noční nehodě na Kutnohorsku zemřela 21-letá spolujezdkyně. Osobní auto narazilo krátce před půlnocí u Křesetic do stromu. Pro vážně zraněného řidiče přiletěl záchranářský vrtulník. V nemocnici skončili i další dva muži. Příčinu a okolnosti nehody policisté vyšetřují. Automobiloví krasavci z celé Evropy končí moravskou pouť v Luhačovicích. Dnes mají lidé možnost si je prohlédnout v tamním lázeňském areálu. Soutěž elegance historických skvostů má téměř stoletou tradici.
3: Concours d'élégance, jak se setkání historických skvostů na čtyřech kolech nazývá, zavedla účastníky mimo jiné do Kroměříže, do Zlína, do Rožnova pod Radhoštěm, na Velehrad nebo na Pustevny a na závěr dnes do Luhačovic. Představuje se 50 plně funkčních vozidel světových značek časného narození, vynikající kondice a dokonalého vzhledu. V Luhačovicích se tato přehlídka krásy a elegance konala už v roce 1928. Některé vozy od té doby dosáhly hodnoty až 500 000 000 korun. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Česká senzace na pařížské Antuce skončila. 20-letý tenista Jakub Menčík do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na Roland Garros podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi z Německa. Semifinálový zápas ztratil po víc než 3 hodinách. Zverevovým soupeřem v zítřejším boji o titul bude Ital Flavio Coboli. České titulové naděje stále živí Kateřina Siňaková. Ta se zítra hodinu předpolednem v deblovém finále představí po boku své americké parťačky Taylor Townsendové. Utkají se srbsko-kazašským párem Kruničová Danilinová.
4: A za chvíli pořád máme Česko rádi, navštívíme Znojmo a jeho okolí, podíváme se do modrých sklepů, na to já se moc těším. Taky na hrad Zornštejn a na další památky, teď ale Kristýna a její Stonka. Hezký poslech.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls. Petr Muk přicházel s láskou, já přicházím s vínem. Na Impulzu totiž rozjíždíme pořád Máme Česko rádi, já se obzvlášť těším, protože náš turista s povoláním Mirek Tausik slibuje spojení Znojmo a víno a to prostě nemůže zklamat. Mirku, dobrý den, co vy a víno?
1: Hezký dobrý den, miluju víno a doufám, že nebude vadit, když zamíříme rovnou do obce hned vedle Znojma, která se jmenuje Nový Schalldorf. Tam mívají totiž jednu velkou zajímavost a je to taková soustava podzemního labyrintu. Tvoří to asi 200 samotnostních vinných sklepů a každý z nich je tvořen různými chodbami, takže jsou to stovky metrů. A tohle to bývá občas k vidění, musíte to hlídat a je tady strašně fajn.
0: A když do těch sklepů nahlédneme, je tu něco k ochutnání i teď, mimo sezonu?
1: Právě že jo, milovníci vína určitě nepřijdou zkrátka, protože zdejší okolí je jedno z ideálních míst pro vinařství. Vůbec tady se nejenom vyrábí víno a ty návštěvy sklepů jsou hlavním tématem, ale samozřejmě všechno ochutnáte a hned můžete jít třeba turisticky dál a podobně a po celý rok, takže teď je trošku klidu, doporučuju.
0: A co tam pak dál?
1: Druhý den kolo po vystřízlivění, no a samozřejmě procházky, muzea v okolí, je to úžasný dovolenkový ideál a jak říkám, v klidu. Červnu s vínem, neznám nic lepšího.
0: Prima. V dalším vstupu by to měl být hrad Zornštejn?
1: Jo, je to asi 30 km na severozápad, uvidíte něco, co jste ještě neviděli.
0: Takže na Vranovskou přehradu.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější

0: Mají chuť, mají hlavu, oni dostali, že jo? Oni, mají, no. Oni by žali pořád, ne?
1: Jen omylný.
2: Takže jdu a ztratil jsem se, jo? Na jedné cestě jsem šel místo doprava, jsem šel doleva.
1: Je šikovný.
2: Zvládne to Aleš tu postel postavit za 2 hodiny? Tak co myslíte?
3: Zvládl si to.
4: Já myslím, že jo.
2: Nezvládl jsem to. No. Slavnostně říkám, a vlastně to ani nejde, když nejste profík.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtkvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepty samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
5: Kurňa, tolik recepisu na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Krásnou sobotu s Impulzem, za chvíli kapela Opět a Radeček a jejich Hory. V dnešním pořadu máme Česko rádi, se spolu s Mirkem Tausigem z Klubu českých turistů potulujeme kolem Znojma. Mirku, Zornštejn, čím posluchače nalákáte na zdejší hrad?
1: No čím bych začal? Zříceninu Zornštejn najdeme u Hranovské přehrady, nedaleko jiného hradu Bítov. Původní tady ten gotický hrad byl vybudován v první polovině 14. století, byl evidentně k ochraně moravsko-rakouské hranice. Byl to nevelký hrad, ale postupem času se strašně rozrůstal. Nakonec to byla velikánská pevnost, 1 hektar, měl 9 brán, takže opravdu byl trvale obýván a byl super velikánská pevnost, jenže v druhé polovině 16. století začal chátrat.
0: Jako ta rozloha je teda opravdu neskutečná.
1: A to vám můžu zaručit, že návštěva hradu a vás určitě nesklame. Je tu teda co procházet, to umístění nad tou Hranovskou přehradou je moc pěkný. V různých anketách ho dokonce lidi několikrát zvolili nejromantičtějším místem na Jižní Moravě. Hele, já bych mu ten hlas dal taky.
0: Kvůli rozhledu, co? Já vás znám.
1: No jistě, hele, meandry řeky, hradby jak do nebes, zákoutí hradu, kde je ticho jak v podzemí. Takže fotoaparáty sebou, protože tady opravdu je co fotit. A to ticho a ta nádhera dolů, nádherný.
0: Tak, to by bylo trochu znojemské hradní romantiky. V posledním vstupu vyrazíme kam?
1: Kousíček medle, 200 metrů na takovou zvláštní hlásku.
0: Budu se těšit.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls. Už chystám klasiku pro radost. Bude to Marta Kubišová s písničkou Hey Jude. No ale vy teď posloucháte pořád Máme Česko rádi. My cestujeme kolem Vranovské přehrady a Hláska u Cornštejna, to je taková zajímavá stavbička. Není to jen tak další zřícenina, je to vlastně klíčová součást obrany hradu. Pokračuje Mirek Tausek z Klubu českých turistů.
1: Jde o strážní hlásnou věž. Stojí asi 250 metrů od hradu Cornštejn a zajímavé je, že stojí vlastně ještě o 30 metrů výš než hrad. Ona totiž byla součástí takového předsunutého opevnění, tedy hrad před hradem, je to taková druhá zřícenina. Byla to prostě strategická věž, která hlídala ten hrad od země, tedy ze všech ostatních směrů je voda, no a tudy jedině mohla přijít nebezpečí.
0: Takže ta Hláska je základní část hradu?
1: Právě naopak, postavena byla až koncem roku 1478 a vznikla právě po těžkých bojích, kdy bylo jasně ukázané, že je potřeba lepší ochrana, takže patřila k nejmohutnější předsunuté hradbě svého druhu. Jo, abyste si to představili, je to prostě ostroh, ze všech stran je voda a z týhlety jediný strany je ta Hláska. Takže byla jako pozorovatelná, sledovala nepřítele, kontrolovala místa, kam se z hradu nedalo vidět, potom samozřejmě to jediný místo, kudy se vstupuje do hradu, no takže blokovala ten směr případný útok.
0: A jak to tam vypadá dneska?
1: No to je na tom to nejlepší. Ona byla dlouho zavřená, ale od roku 2025 je znovu přístupná veřejnosti, můžete vylézt nahoru. Je to taková malá středověká rozhledna s výhledem na Cornštejn, na Vranovskou přehradu, na okolní lesy, spoustu lodiček, stojí to za to.
0: Mirku, díky. Dneska hotovo, mějte se krásně, za týden už se na vás moc těším. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a mějte Česko rádi.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Impulzu další klasiku pro radost nabídnu zase za hodinu, za chvíli, to ale budou třeba Ariem anebo Miroš Birka s písničkou Fair Play. Předtím na silnice bouralo se na průtahu Jabloncem nad Jizerou. Všechny podrobnosti přivezu za minutu.

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silný provoz čekejte na trase Brno-Svitavy před Lipůvkou. Další kolona je potom mezi Milonicemi a Černou horou. Teď se přesouváme na spojnici Harachova a Vrchlabí. Na silnici 14 na průtahu Jabloncem nad Jezerou právě zasahují záchranáři. Osobní auto tady srazilo chodce. A kvůli zúžení se ucpává Pražský okruh před Lochkovským tunelem směrem na Podletice, stejně jako v opačném směru na Ruzyni před Radotinským mostem. Buďte na sebe opatrní, kdyby něco, ozvěte se 605 220 2007 nebo nahrajte vzkaz přes mobilní aplikaci. Šťastnou cestu!

0: Radio Impuls, za chvíli 11 dopoledne, s vámi Lenka Hluzová, přeju vám krásnou sobotu, máme 6. června, Rut píše ze Starého Jičína, máme jasno, Dana hlásí krásné sobotní dopoledne z Hané, z Olomouce, u nás azurová obloha ve stínu 15, na sluníčku příjemných 21, potvrzuje to Kristina z Olomouce, 15 stupňů a plno sluníčka. Díky moc, napište i vy na 605 222 007, jak je právě teď u vás. Dneska potvrzují meteorologové jasno až polojasno, na horách na severu může se sem tam zatáhnout a sprchnout. Během odpoledne a večera potom od jihozápadu připlují nějaké mraky, v západní polovině Čech přeháňky nebo bouřky, ale to, jak říkám, až odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů.
1: Víkend s rádiem Impuls. Máte rádi hudební festivaly? Chystáte se letos na nějakou pořádnou kulturní akci? A koho byste chtěli vidět a slyšet naživo? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli. Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
2: Stávková pohotovost na úřadu vlády potrvá. Hledaný 12-letý chlapec je v pořádku. Pařížský Grand Slam dnes pozná vítězku. 11 hodin zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Zaměstnanci na úřadu vlády zůstanou ve stávkové pohotovosti i po včerejší stávce. Chtějí zastavit přesun agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva. Vedoucí úřadu Tinda Bárta včera formální převod agent a expertů ze Strakovy akademie uzavřela. Do stávky proti tomuto kroku se zapojilo 58 zaměstnanců. Premiér Andrej Babiš uvedl, že ho stávka mrzí a zdůraznil, že dlouhodobě podporuje adiktologické služby. Přesun agent na ministerstva tuto podporu podle něj ještě posílí. Mluvčí protestu Pavla Chominová sdělila, že zaměstnance dosud nikdo nepřesvědčil o smyslu plnosti přesunu. Ten má začít platit od 1. července. Dobrý konec má pátrání po 12-letém chlapci v Letči nad Sázavou na Havlíčku Brodsku. Na ulici si ho všimla žena, která přivolala hlídku. Policie na síti X uvedla, že si chlapce převzal jeho blízký. O vyhlášení celostátního pátrání po ukrajinském chlapci policie informovala dnes ráno. Včera se Hochny vrátil ze školy do svého bydliště. V Karlovarském kraji vyjíždějí cyklobusy. Na rozdíl od jiných oblastí bude kolem Ohře a do Krušných hor jezdit pravidelně jen jedna linka. Ostatní spoje mají fungovat na objednávku.
3: Karlovarské hejtmanství, které cyklobusy zajišťuje, takhle postupuje už po několikáté. Pravidelný cyklobus bude jezdit z Chebu přes Vary na Klínovec, příležitostné třeba v Lázeňském Trojuhelníku nebo ve Slavkovském lese. Na rozdíl od jiných krajů není o podporu cyklobusů zájem ze strany radnic. Cesta na objednávku s předem zakoupenou jízdenkou je tak jediným řešením. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Tisíce lidí míří od rána na brněnské výstaviště. Koná se tam slavnost blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli, které popravili komunisté. Mše, kterou slavnost vyvrcholí, začíná v 14:30 odpoledne. Pořadatelé očekávají, že dorazí až 13 tisíc lidí. Královnou bílé stopy je snowboardistka Zuzana Maďarová. Tradiční stejnojmenou anketu ovládla olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu poprvé. Na trůnu střídá Ester Ledeckou. Pro Maďarovou byla podle jejich slov uplynulá sezóna zatím tou nejlepší.
4: A určitě myslím, že to bude jedna z nejlepších, co bude za celou kariérový, protože samozřejmě olympijský zlato nemůžete vyhrát každý rok, takže je to něco neskutečného. Příští sezóna už se v podstatě zase blíží, takže už zase trénujeme na sněhu.
2: Druhý skončil v tradiční anketě Svazu lyžařů České republiky alpský lyžař Jan Zabistřan. Třetí byla snowboardkrosařka Eva Adamčíková. V Paříži dnes proběhne překvapivé ženské grandslamové finále. O trofej se na Roland Garros utkají Ruska Mira Andrejevová a až 114. hráčka světa Polka Maja Chvalinská. Nasazená osmička Andrejevová bude na pařížské antuce usilovat o triumf v 19 letech. O 5 roků starší Chvalinská touží završit senzační tažení turnajem, které zahájila už v kvalifikaci. Zápas začne na hlavním kurtu ve 3 hodiny odpoledne. Vítězka finále si přijde v přepočtu zhruba na 68 milionů korun. Poražená bude inkasovat polovinu.
0: Tak a když už jsme u těch žen, jo, tak já tady mám zajímavý článek. Představ si, že české ženy trpí třetím nejvyšším indexem zloby v Evropě.
5: Tak to asi nejsme české ženy.
0: Takže mě a Léni se to netýká. Nicméně, budeme o tom povídat za nějakých 10 minut. Já se na to docela těším, je to zajímavé. Pouštím vám slzu a lhůtu záruční teďka. Hezký poslech.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: zpět.
1: Syndla X za chvíli vystřídá Tarzan Boy, anebo taky MC Erik s Barbarou a jejich Sen. No ale teďka k těm naštvaným českým ženám. České ženy totiž prý trpí třetím nejvyšším indexem zloby v Evropě. Vyplývá to ze zjištění zdravotní společnosti Hologic Global Health. Zajímavého tématu si tento týden všimli londýnské Timesy.
2: Stejně jako Winston Churchill věřím nejvíce statistikám, které si sám sfalšuji. Přesto mě zjištění, citované v britském tisku, zaskočilo. České ženy jsou prý po Malťankách a Řekyních společně s Albánkami třetí permanentně nejnazlobenější v celé Evropě. Britky jsou uprostřed tabulky, nejspokojenější jsou naopak Chorvatky a ženy v Kosovu. I když britská média nezmiňují příčiny rozezlenosti Češek, anglicky psané zdroje uvádějí výraznou a znatelnou nerovnost pohlaví, včetně rozdílu v odměňování za práci, restrikce v kariéře spojené s mateřstvím a nepřátelské politické či korporátní prostředí. Svou roli prý může hrát i prostořeký způsob vyjadřování, kterému dává česká povaha přednost. Průzkum mapoval pocity žen během 24 hodin a ptal se na stavy úzkosti, které vedly k frustraci a zlobě. Případný podíl mužů na citové nerovnováze partnerek gentlemansky neskoumal. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: Rádio Impuls, my žijeme muzikou a jak se blíží to léto a to teplé počasí, tak se blíží i různé živé koncerty a my tady máme takovou jako malinkou ochutnávčičku za chvíli Jeleni a živá verze písničky Klidná jako voda, kterou Jeleni zpívali na jednom z českých mejdanů s Impulsem. No a to se nám úplně krásně hodí do krámu, protože vlastně těch živých koncertů a festivalů se týká naše víkendové téma. Dřív než ostatní se odehraje hudební festival Metronom Prague 2026 a to od pátku 19. do neděle 21. června v areálu letiště Praha Letňany. No a my celý víkend budeme nabízet vstupenky. Dneska ve vysílání ta soutěž se rozjede už ani ne za hodinku, takže pokud by vás lákalo zajít si na Metronom Prague festival, tak poslouchejte i nadále. Pravidla budou velice jednoduchá. Za 3/4 hodiny to odbouchnu a na sociálních sítích Impulzu se potom bude hrát v neděli, kdyby to náhodou dneska nevyšlo. Ptáme se vás, jestli máte rádi hudební nebo jiné festivaly a jestli se chystáte letos na nějakou pořádnou akci. Pojďte si se mnou zavysílat, budu ráda. Nahrajte mi hlasovku přes naši mobilní aplikaci anebo pište na WhatsApp 605 222 007.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
3: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.

0: you come from Kathmandu.
1: Rádio Impuls, krásné zatím ještě dopoledne. Za chvíli Impulzovic Krabička, Olympici a taky jsem se narodil boss. Pokud byste chtěli kapelu Olympik vidět naživo, není nic jednoduššího. Vystoupí totiž na Českém Maidenu s Impulzem a to už v říjnu v pražské Autoaréně. Lístky na Ticketportál a Ticketmaster. Ale teď z jiného soudku.
2: Auto Impulzy.
1: Řidičské dovednosti je dobré udržovat. Pokud se za volant vracíte po několika letech, je lepší si zajít na kondiční jízdy, nabízí je autoškoly.
3: Instruktor Petr Svoboda poukazuje na to, že absolventi autoškol občas své nové oprávnění nevyužívají.
4: Spousta lidí si udělá řidičák, strčí ho do šuplíku, má hotovo a prostě za 5-10 let si vzpomene, že by potřebovali jezdit, tak to je ten ideální čas jít a aspoň si to vyzkoušet.
3: Kondiční jízdy jsou vhodné i v případě, že začínáte řídit nové a jiné auto. A jak tedy takové tréninky vypadají?
4: No, já vždycky si toho žadatele posadím do auta, objedeme pár křižovatek a podle toho vidíme většinou, v čem by mohl být problém. A nebo přijdou a řeknou konkrétně, o co má zájem. Potřebuje se naučit parkovat, potřebuje se naučit zajíždět do parkingu, jo, potřebuje naopak vyzkoušet dálnici.
3: Kolik jízd má smysl dávat?
4: Někomu stačí jedna hodina, jenom prostě, aby si to opravdu ošahal. No a někde se to zvrtne do dalšího výcviku, který v základu obnáší 28 hodin. Takže dejme tomu takových 10-15 hodin třeba.
3: Jak dlouho třeba trvá, než se člověk vjezdí?
4: To je opravdu hodně individuální. Tam potom je ještě eventualita, když k nám někdo přijde a neví si s tím autem rady, tak mu doporučíme, jestli nechce zkusit třeba automat. Protože s tím automatem potom má úplně jiný starosti a vlastně se jenom rozhoduje, jestli pojede nebo jestli to auto zastaví. A nepřikáží mu tam ta řídící páka.
3: O rozdílu mezi automatickou a manuální převodovkou si budeme s instruktorem Petrem Svobodou povídat zase někdy příště. Všem řidičům přeje bezpečnou jízdu Tomáš Kabát.
0: Auto Impulzy vám přináší aplikace OMV My Station. Dopřejte si skvělou brazilskou kávu Viva na čerpacích stanicích OMV. Zastavte se na cestách a potěšte sebe i svou posádku. Dvě kávy za 109 korun exkluzivně s aplikací MyStation. Více na www.omv.cz.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic Krabice.

0: Olympik na Impulzu. Za chvíli vystřídá Robbie Williams anebo taky Michal David s písničkou Pár přátel. Předtím má ale přednost doprava 007. Vleče se nám to třeba na Pražském okruhu. Podrobnosti za 50 vteřin.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
2: Mají to vedené v Pelhřimově, tam prostě agentura Dobrý den napočítala chlapci, který se jmenuje Nikolaus Mach, tak 1401 stromů obejmu za 60 minut, jo. No, já těch 308 a potom jsem si píchnul větev do oka.
1: Je vytrénovaný.
3: Po dlouhých letech jsem na bruslích na téhleté magistrále, která má v současné chvíli dva okruhy. Já jsem na tom u Frimburku, je to alespoň 10 metrů široká bruslařská cesta a ten ovál má něco přes 3 kilometry, by to mělo mít.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Doprava se vleče na Pražském okruhu před tunelem Lochkov směrem od D5 k D1. Důvodem je zúžení. Provoz nárazově zpomaluje i v protisměru před Radutínským mostem. Kvůli zúžení místy drhne doprava i na ústecké dálnici D8 mezi exity 29 a 18. Ucpává se hlavně pravý pruh kamiony. A ještě práskneme policejní hlídky na severní Moravě. Hlásí se jeden z našich nejvěrnějších parťáků. Tak halo, kdo to volá?
4: Tady agent Vicky Cabaraj v Ostravě Porubě na Rudné úřadují chlupatí v Kodiaku ve směru od Avionu do Porubic. Na severní Moravě ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na křižovatce ve směru na Příbor stojí švestky a měří a vybírají. Dávejte pozor.
0: Díky, díky. Vysílejte spolu s námi i dál 605 222 007. To je linka naší dopravní centrály, nebo nahrajte vzkaz přes mobilní aplikaci.

0: Girls, krásná pozitivní písnička nám uzavírá 11. hodinu, za chvíli poledne. Dívám se na náš WhatsApp, Jana píše, v Hranicích krásně modrá obloha, svítí sluníčko na teploměru 17 stupňů, v Mikulovice u Jeseníku jasno a 19, to píše Honza s Katkou. No a Robert, ten se ještě hlásí z okresu Svitavy, máme tady krásně a jasno. Díky moc za vaše zprávy, 605 222 007 číslo sem k nám. Jasno až polojasno, hlásí i meteorologové, na horách na severu může se tam sprchnout a odpoledne a na večer se potom od západu přiženou nějaké mraky, sem tam i bouřkové. Nejvyšší teploty dneska 21 až 26 stupňů.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Halo, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: V Novém Boru na Českolipsku hořela střecha penzionu. Ve Višňové na Příbramsku odmítly větrné elektrárny. Žralok v Austrálii zabil potápěče. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Hasiči na Českolipsku zasahovali u hořícího penzionu. V plamenech se v noci ocitla střešní konstrukce budovy v Novém Boru. Nikdo se při požáru nezranil. Objekt ale muselo opustit 19 lidí. Policejní mluvčí agentuře ČTK řekla, že předběžná škoda se odhaduje na 5 milionů korun. Příčinu události vyšetřují policisté na místě společně s hasiči. Informace o požáru v budově na Mírovém náměstí dostali policisté a hasiči krátce po 1:30 ráno. Na místo vyjelo 5 jednotek hasičů. Následně dron a evakuační autobus. Hasiči rozebírali střešní konstrukci a vyhledávali skrytá ohniska. Evakuovaní získali náhradní ubytování. Tisíce lidí dnes míří do sídla dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Den otevřených dveří si nenechal ujít ani náš zpravodaj Jan Čada. Pěkné poledne, Honzo.
8: Den jako malovaný přeji, a že tedy opravdu je. V sídle zlínského dopravního podniku moře natěšených lidí, program až do večera přebohatý, mimo jiné historické skvosty, autobusy a trolejbusy, okružní projížďky městem, třeba v double deckeru, ohromný zájem. Dědečkové autobusy a trolejbusy míří také do nedaleké Klečůvky, kde se připojil okresní státní archiv. Ten v tamním zámku zpřístupnil pozoruhodné archivalie, mimo jiné originál zlínské matriky z druhé poloviny předminulého století. Je tu i zápis o narození malého Tomíka Bati. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
7: Lidé ve Višňové na Příbramsku řekli větrným elektrárnám na území obce ne. Odmítli je ve včerejším referendu. Referendum je platné a závazné. Vyplývá to z informací na webu obce. Pavel Kuka je v souvislosti s mistrovstvím světa optimistický. Bývalý fotbalový reprezentant věří, že náš národní tým postoupí ze základní skupiny. Vicemistr Evropy z roku 1996 to řekl v ranním vysílání Impulzu. Už samotný postup na šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku hodnotí jako obrovský úspěch. Podle Kuky ale máme na to myslet i výš.
9: Jsem optimista, máme velmi zajímavé mužstvo. Myslím si, že může dojít vždycky na nějaké překvapení, počítám s postupem ze skupiny. A potom už prostě to otázka je trochu štěstí a doufám, že budeme kluky sledovat co nejdéle.
7: V případě postupu ze skupiny se Pavel Kuka na zápas naší fotbalové reprezentace do Ameriky sám chystá. Národní tým do turnaje vstoupí 12. června v Mexiku soubojem s Jižní Koreou. Žraloci v Austrálii rychle zvedají černá čísla. Na jeho západě země dnes zemřel potápěč, který byl na lovu s rodinou. Kousl ho odhadem 4,5 metru dlouhý žralok. S odvoláním na policii o tom informuje web ABC. Za 3 týdny se jedná v Austrálii o 3. smrtelný případ.
0: Uf, tak to byly zprávy. Rychle od toho, jo. Pojďme to smést něčím pozitivnějším. Za 15 minut rozjedu soutěž o vstupenky na festival Metronom Festival Prague 2026. Takže pozorně poslouchejte, držte si telefony a hrajte spolu se mnou.
1: Impuls. Radost ze života.

0: Impulzu za chvíli Abba anebo Škvoři a Síla starých vín, víno, pivo, prostě prázdniny a také různé festivaly, kultura. Dřív než ostatní se odehraje hudební festival Metronom Prague 2006, a to od pátku 19. do neděle 21. června v areálu letiště Praha Letňany. A teď, přišel ten okamžik, kdy si pro sebe můžete ty dvě vstupenky, jak se říká, urvat na ten Metronom Festival Prague. A že je o co servát. Hlavními hvězdami festivalu jsou Sting, anebo taky Nick Cave and the Bad Seeds. No, takže pokud chcete lístky na Metronom Festival, který se koná, ještě jednou to připomínám, abyste vůbec měli volno, za 14 dní, a to od pátku do neděle, 19. do 21. 6., tak teď přichází ten okamžik, kdy si vezmete do ruky telefon. Půjde o rychlost, takže se nezdržujte žádným pozdravem, oslovením a podpisem. Budete psát na číslo 605 222 007. Vyhrává pátá zpráva. Připraveni? A do té zprávy mi napište slovo festival. Bude to rychlovka? Výherci volám za 10 minut, předáme si ve vysílání a je to.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za

0: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Už za chvíli zase žijeme české.

0: Jackson to rozjel na impulzu. Za chvíli ho vystřídají tři královny Ilona Čáková, Monika Absolonová a Bára Basiková. Z muzikálu Kleopatra zazní krásná melodie. Teď královnou jsem já. No ovšem, teď to nebude o královnách. Teď to bude o výherci naší soutěže. Byla to teda bleskovka. Napsalo vás spousta a hráli jsme o vstupenky na hudební festival Metronom Prague 2026, který se uskuteční za 14 dnů od pátku do neděle od 19. do 21. června v areálu letiště Praha Letňany. Já mám na telefonu Jardu. Jardo, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak podmínky naší soutěže byly takové, že vlastně byly strašně jednoduché. Stačilo napsat slovo festival a strefit se tak, že mi ta zpráva přijde jako pátá v pořadí a to byla právě ta vaše.
1: Hurá!
0: Je to prima, na tom festivalu jsou teda skvělá jména ze všech možných hudebních škál. Mě osobně nejvíc zaujal Sting, nebo třeba taky Nick Cave, to jsou moji velcí oblíbenci. Tak Jardo, padlo to na úrodnou půdu, ty vstupenky, myslíte, že vyrazíte?
1: No jejda. Úplně úrodnou půdu.
0: No tak prima.
1: Protože jsem v důchodu, mám času habakuk, už si kupuju jízdenky do Prahy.
0: Perfektní. Dostanete teda vstupenky jak na pátek, tak na sobotu, tak na neděli. A ty vstupenky jsou dvě. To znamená, že můžete vzít i někoho sebou. Já jsem tam slyšela nějaký nadšený hlas i vedle vás. Koho vezmete?
1: Jo. No asi manželku, koho jiného.
0: No tak samozřejmě. Manželku moc zdravím, vám moc gratuluju. Užijte si to, když bude chvilka, pošlete nám fotku.
1: Děkuju.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Krásný den a díky za vysílání.
0: Naschledanou, mějte se.
1: Naschledanou.
0: No a vy nesmutněte, říkám, zpráv přišlo spousta, ale my jsme s tou soutěží ještě neskončili. Hrát se bude ještě i v odpoledním vysílání u Zdeňka Sekaniny a zítra to bude probíhat na našich sociálních sítích. Takže poslouchejte pozorně, vnímejte a těšte se, můžete vyrazit i vy.
2: Tak co?

0: Zdarma do konce června za 899 korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Jiří Schillinger, Jahody mražený. Vy nám píšete do studia, na WhatsApp i do mailu, my jsme za to samozřejmě moc rádi, jenže odpovědět na všechny zprávy, no tak to už je práce pro odborníka. A proto je tady náš tiskový mluvka.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Hezkou sobotu, tak už jsme vám to konečně prozradili. Richard Krajčo doplní partu, která s námi letos bude na českém mejdanu s Impulzem. Mejdan vypukne 17. října v pražské O2 aréně. A pokud chcete být u toho, vstupenky už teď najdete v sítích Ticketportál a Ticketmaster. No a když máme aktuality za sebou, pojďme na vaše zprávy. Píše mi Lenka z Budějovic, že se nemůže přihlásit do hry Halo tady Impulzovi. Prý na ní vyskakuje hláška, že je robot. No, víte, Leničko, to ten náš ajťák zrovna dočetl RUR od Čapka a tak byl trošku paranoidní. No ale už jsme mu to vysvětlili, že Impuls opravdu poslouchají jen a jen lidé. Tak to prosím zkuste ještě jednou. Ozval se taky Mirek, že prý v autě nevidí, co nám zrovna hraje za písničku a ptá se, co s tím má dělat. No to já nevím, Mirku. Víte, já přes ty auta moc nejsem a navíc jsem si dneska nechal doma brejle. Takže toho nevidím o moc víc než vy. Ale název písničky vám podle času rádi dohledáme, stačí napsat. No a pak přišla zpráva na WhatsApp. Jestli někde nemáte středeční vzkaz od Janičky pro její milované kolegy z pojišťovny, že to ve vysílání bohužel ne všichni stihli. Samozřejmě, že máme. Celý ho asi v tuto chvíli nestihneme, tak alespoň malá ukázka.
3: Nejvíce bych si přála, aby byla pozdravována moje milá kolegyně Bára a pak samozřejmě všem ostatním, protože my jsme tým lidí, kteří se tak nějak vzájemně podporujeme.
2: A na závěr jenom připomínám, že vykouzlit úsměv vašim milionovým kolegům můžete na našem webu impuls.cz. Užijte si krásně sobotu a já se budu těšit zase zítra. Váš Saša Hemala.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

Ale zapomenout na jahody mražený, to se dá odpustit, ale zapomenout na naše řidiče, tak to rozhodně ne. Za chvíli je tady doprava 007. Práce silničářů nás trošku zdržují na ústecké D8. Podrobněji na to mrkneme za chvíli v dopravě za minutku.

0: Zuřivý reportér Aleš Růžička je štědrý.
1: Když jsem si to dal na záda a ještě jsem k tomu přijel nějakou vodu a nějaký potraviny, tak teda musím vám říct, mám to takových 50 kilo, jo, na těch zádech. Budu to muset nějakým způsobem myslet, možná ve Štramberku dneska něco nechám. Uvidím, až tam dojdu, abych to měl prostě nějaké lehčí, protože takhle jít 5 dní, teda to vám řeknu, to by byla pořádná pouť.
0: Je nezničitelný.
1: Strašně se potím, jo. A jenom jsem to teďka říkal tady holkám, že vůbec nechápu, ale ty kůže, který mám na sobě jako pračlověk, vůbec nejsou funkční. Teď to je přírodní materiál. Já se potím normálně, musíte přinést nějaký ručník a dát ho po mně.
0: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Radio Impuls, doprava 007.
2: A už jsem zpátky, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Práce silničářů zdržují provoz na ústecké D8 mezi Roudnicí a Mělníkem. Krokem to jede v úseku mezi exity 29 a 18 směrem do Prahy. Tady je přerušovaná kolona. A provoz na D8 před exitem 18 zpomaluje i v protisměru, tedy na Ústí nad Labem. Kvůli zúžení doprava zpomaluje i na Pražském okruhu před tunely směrem k brněnské D1, ale i k plzeňské D5. Navíc na 6. kilometru Pražského okruhu bouraly 2 dodávky, a to ve směru od Modletic na Ruzini, tvoří se tam kolona. Kdybyste věděli ještě o něčem dalším, ozvěte se 605 222 007, to je linka naší dopravní centrály, nebo to nahrajte jako vzkaz přes dopravní aplikaci.

0: Provoz. Za chvíli 13 hodin s vámi stále Lenka Haluzová. Přeju vám krásnou sobotu. A Jana, tak ta si umí udělat krásnou. Zdraví z Prostějova, azurová obloha a prý opalovačka na balkóně. Janě, zdravím. Ve Vojetině 18 stupňů a na obloze pár mráčků. Zdravím Míru. 605 222 007, to je číslo sem k nám. Napište i vy, jak je u vás. Zítra bude polojasno až oblačno. Na severovýchodě místy, jinde jenom ojediněle přehánky nebo bouřky. Později odpoledne se vyčasí. Naměříme 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě až 28.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Letní dny Merien. Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Od 12. do 15. června vás čekají slevy až 60% na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu za nejnižší ceny. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevové kupóny naplno. Nakupujte chytře od 12. do 15. června. Dny Merien.
3: Bahna přilákala tisíce lidí. V léčebně zemřel muž podezřelý z vraždy v Havířově. Přehrada Hracholusky na Plzeňsku startuje sezónu. Je 1 hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Armádní bahna táhnou. Na letošní den pozemních vojsk u Strašice na Rokycansku proudily od rána tisíce lidí. Největší tuzemská akce pozemních sil pro veřejnost představuje dynamické ukázky vojenské techniky. Diváci mohou zhlédnout historické scény. Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky je zájem i podpora veřejnosti pro armádu velmi důležitá. Akce, jako jsou bahna, podle něj pomáhají přilákat i nové zájemce o službu v armádě. A právě to česká armáda v současnosti na době nezbytně potřebuje. Za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 vojáků. Cíl je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Podezřelý z vraždy sousedky zemřel v psychiatrické léčebně. 44-letý muž měl před týdnem zavraždit o 20 let starší sousedku v Havířově na Karvinsku. Policejní mluvčí uvedla, že muž zemřel ve čtvrtek a podle pitvy se jednalo o přirozené úmrtí. Policie tak případ nejspíš odloží. Přehrada Hracholusky na Plzeňsku dnes startuje sezónu. Letos poprvé vyjíždí výletní loď s novým názvem. Další novinkou je podle naší západočeské zpravodajky Kláry Fajstové turistické informační centrum. Dobré odpoledne, Kláro.
4: Hezký den, letošní sezona na oblíbených Hracholuskách přináší několik novinek. Legendární výletní loď má zčásti nový vnitřek a nese jméno dlouholetého kapitána Josefa Švamberka. Vůbec poprvé pak funguje na přehradě infocentrum. To vzniklo na recepci kempu Keramika a zatím je otevřené o víkendech. O prázdninách bude každý den. Teď o víkendu také začínají sloužit vodní záchranáři. Ti mohou využívat nové molo, které poskytuje bezpečnější zázemí. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Hracholusky.
3: Na slavné motocyklové závodní trati v Hořicích měří rychlost radary. Radnice města na Jičínsku si je prosadila z jednoduchého důvodu. Část závodního okruhu vede normálně ulicemi a někteří motorkáři zapomínali, že nejsou účastníky zdejšího legendárního závodu 300 zatáček Gustava Havla. Starosta Hořic Martin Pour to Rádio Impuls potvrdil.
5: Data byly tak brutální, kolik tady je přestupku, že to byl asi poslední kapka, kdy jsme dostali kladné stanovisko dopravní policie k instalaci radaru.
3: Rozhovor se starostou Hořic na Jičínsku Martinem Pourem si v našem vysílání poslechněte za 35 minut. Právě pan Pour je naším sobotním mužem na radnici.
0: No a za chvíli už se budeme povídat o dovolené. Ale pozor i z toho hlediska, že se nám zdražují ty pohonné hmoty. No, rozebereme to za 10 minut, teď pouštíme Činasky a jejich písničku Možná. Ať se vám hezky poslouchá, krásnou sobotu.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: snídaní jsme, když v tuhle tu dobu doufám, že možná většina z nás už i po obědě. Za chvíli pustím Taylor Swift anebo taky kapelu Team a reklamu na ticho. Ale ještě předtím popovídáme o té dovolené. Letošní sezóna dovolených je ve znamení zdražování pohonných hmot kvůli situaci na Blízkém východě. Zatímco loni jsme řešili hlavně ceny v turistických destinacích, dneska počítáme, kolik nás vyjde samotná cesta. Benzín, nafta i letecké palivo jdou nahoru, ale to se blíží.
1: Průzkum společnosti XTB ukázal, že i přes všechny tyto problémy si Češi dovolenou nechtějí odpustit, říká hlavní ekonom Pavel Peterka.
2: Většinu respondentů růst cen při výběru dovolené neovlivní a ty, co to ovlivní, tak spíše volí levnější destinaci, případně kratší dovolenou, ale samotnou cestu nezruší.
1: Podle analytika Jiřího Tylečka dražší nafta a benzín až takovou díru do rozpočtu neudělají. Vysvětlil to na příkladu cesty autem do Chorvatska.
3: Ve všech zemích po cestě platí určité regulace, které tu cenu paliv omezují, takže se nedočkáme nějakých výrazných příplatků.
1: Citelněji než cesta autem zdražuje letecká doprava, dodává Pavel Peterka.
2: Pokud pojedeme naftovým autem do Chorvatska, zaplatíme zhruba o 1000 korun za pohonné hmoty více než loni. U ceny letenky, například do Egypta, to může být klidně o 3 až 5 tisíc více na letenku.
1: A jestli se na dovolenou do zahraničí chystáte autem, ekonomové radí tankovat doma, pokud tedy nemíříte do Polska, kde je levněji. Renata Kuková, Rádio Impuls.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
6: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
5: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
6: Co si vezmu na sebe?
5: Zalando.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Pracovnici 1/13 z Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
9: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepty samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
4: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
9: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, tmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
4: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
0: Rádio Impuls, do studia přišla Lenka Svobodová.
10: Dřív než ostatní.
11: Soud poslal do vazby ženu obviněnou z vraždy v Kinč.

0: Krásná, něžná melodie Eltona Johna. Za chvíli to vystřídáme něčím zcela opačným, čeká nás totiž bouře od kapely Slza. No a teď mrkneme na hru Halo tady Impulzovi. Protože tento týden se rozdávala radost ve velkém. V pondělí byl u telefonu připravený Pepa, který si na kole vytočil Betanu jackpot a jeho den byl tak rázem o takových jako 100 000 korun hezčí.
1: Je to tam! Je tam 100 000 korun! Ježiši Kriste!
2: Až pojedu do Prahy, tak tam za vám zajedu.
3: Chlape, Josef Kamis právě v tuto chvíli získává Betano jackpot celých 100 000 korun, konečně nám po dlouhé době padlo, já s tom mám ohromnou radost.
2: Děkuju moc.
0: Ve středu se potom usmálo štěstí i na Kateřinu, ta bez zaváhání řekla správné heslo, odnesla si základní výhru, tedy 10 000 korun. No a protože hra pokračuje i v pondělí, pořád máte šanci vyhrát. Stačí se zaregistrovat třeba na našem webu impuls.cz nebo přes naši mobilní aplikaci, jsme tam jako Rádio se 4 A a má žlutou barvu. No tak hodně štěstí, třeba budeme příště volat právě vám.
4: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
5: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impuls. Za chviličku už variace na renesanční téma Vladimír Mišík a naše Impulzovic krabička.
1: Muž na radnici.
0: Na trati slavného motocyklového závodu 300 otáček Gustava Havla v Hořicích na Jičínsku měří rychlost radary a padají pokuty. Na silnici je tu v době mimo závody normální provoz a motorkáři tu prý i tak nelegálně závodí. Ve vysílání teď vítám starostu Hořic Martina Poura. Dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den, Hořic.
0: Už se k těm radarům schylovalo dlouho?
2: My jsme o tady to usilovali 11 let. Už těch argumentů bylo více, takže se osadili radary ne represivní, ale informativní, které sbírali data a ty data byly tak brutální, kolik tady je přestupků, že to byl asi poslední kapka, kdy jsme dostali kladné stanovisko dopravní policie k instalaci radaru.
0: Počkejte, říkáte brutální, takže tady závodí hodně ilegálních závodníků na motorkách?
2: To není o motorkářích vůbec. To samozřejmě je na části přírodního okruhu, která slouží jako běžná komunikace, a ty přestupky opravdu nejsou zaměřeny jenom na motorkáře, to byl jenom zlomek, tam byly přestupky hlavně běžných vozidel i kamionů.
0: Aha, tradiční motocyklový závod se naposledy konal před 14 dny. Pro vás v Hořicích je to asi srdeční záležitost, že ano?
2: Já si myslím, že to je fenomén Hořic. Hořice mají sochařskou kamenickou tradici, hořické trubičky a motocyklový sport. My jsme v letošním roce slavili 90 a 100 let motocyklových závodů v Hořicích. Takže určitě to je fenomén, pro mě to je i osobní srdeční záležitost, ale ten okruh během dalších dnů slouží jako běžná komunikace. Samozřejmě občas tady nějaké excesy byly, ale to nebylo žádný jako systematický problém.
0: U Hořic teď končí dálnice D35, jak se to tam projevuje?
2: Pro nás to není nějak zásadní, protože se to u nás jíždí a pokračuje v drtivé většině na Jičín a Mladou Boleslav a rozvíjí se to na Novou Paku, takže pro Hořice to samozřejmě drobný nárůst tady.
0: Hostem vysílání Rádia Impuls byl starosta Hořic na Jičínsku, Martin Poura. Pane starosto, děkujeme, mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Všechny zvu, přijďte se podívat do Hořic. Na shledanou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Co se muziky týče, tak na Impulzu za chvíli Sweetbox, anebo taky Tomáš Klus a jeho Nina. Předtím ale na silnice v Praze je 3-kilometrová kolona. Podrobnosti za minutu.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
2: 3, 2, 1, teď!
3: Pomalu, dejte.
2: My se Impulzovi v té Vltavě. Já musím ven. Jo.
1: Je oblíbený.
4: Dostal jsem celá lahev vína, jo?
5: Jo.
4: A naštěstí to prostě nemůžu už přibrat. To je další prostě kilo navíc, jo. To nejde. A takže jsem tam měl zase ještě nějakou jinou návštěvu dámskou na tom, v tom kempu, tak jsem to zase těm holkám to víno přeposlal dál, jo. Takže děkuji těm, co mi ho dali, i těm, co si ho vzali.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Komplikace čekejte v Praze na trase z Černého mostu na Barrandov. Na pomezí Štěrboholské a jižní spojky se srazila 2 osobní auta. Kolona měří zhruba 3 kilometry, tahne se od Štěrbohol. A pomalu to jede také u Spořilova na jižní spojce směrem od Lanového mostu na Smíchov. Další bouračka komplikuje provoz na Pražském okruhu ve směru od D1 k D5, a to konkrétně na 6. kilometru, kde se srazila 2 auta. Řidiči popojíždějí v koloně v úseku od sjezdu na Vestec na trase Modletice Ruzyně. A silný provoz čekejte i na ústecké D8 mezi exity 28 a 18 směr Praha. Šťastnou cestu vám přeju, loučím se, protože po 14. hodině už s vámi bude Zdeněk Sekanina, budu se těšit zase zítra. No a ze silnic, to ale na tom se nic nemění, se můžete ozývat i dál na 605 222 007 nebo přes naší mobilní aplikaci. Šťastnou cestu!

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táhat se tiše vzlétnou.

0: S vámi je Radio Impuls, krásný den přeje Zdeněk Sekanina. Jaké nás čeká zítra, tedy v neděli počasí? Podle meteorologu bude polojasno až oblačno na severovýchodě, místy jinde jen ojediněle nějaká ta přehánka či bouřka. No a později odpoledne a k večeru už budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 21 až 26, na jižní Moravě i 28 stupňů Celsia. Tak mi napište, kolik to ukazuje vám právě teď a právě dnes. 605 220 22 007.
1: Víkend s Rádiem Impuls.
2: Máte rádi hudební festivaly? Chystáte se letos na nějakou pořádnou kulturní akci? A koho byste chtěli vidět a slyšet naživo? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Obviněná z vraždy v Kinčperku nad Ohří jde do vazby. Cestu z Ústí do Teplic komplikuje stavba křižovatky. V Paříži se rozhodne o vítězce Grand Slamu. Jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Soud dnes poslal do vazby obviněnou z vraždy v Kinčperku nad Ohří. 35-letou ženu obvinili policisté včera po středečním nálezu části lidského těla. Informoval o tom krajský policejní mluvčí. Obviněné ženě hrozí trest 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Další podrobnosti zatím policie neuvedla. Média spekulují o tom, že obětí je malé dítě. To ale policie zatím oficiálně nepotvrdila. Na cestě z Ústí nad Labem do Teplic počítejte se zdržením. Dělníci začali se stavbou okružní křižovatky u Chlumce. Přes den tam dopravu řídí sami stavbaři, večer a o víkendech semafory. Omezení pro motoristy potrvá do konce října. Starostka Chlumce Veronika Srnková věří, že po úpravách bude silnice bezpečnější.
4: U nás se jí říká křižovatka smrti, protože zde vyhaslo několik lidských životů. Bohužel se nám v tento okamžik sešlo ještě přilehlá výstavba náměstí v Chabařovicích, takže pro naše občany to bude bohužel znamenat větší komplikace, než jsme předpokládali, což jsme bohužel nemohli ovlivnit.
3: Místem denně projíždí zhruba 16 000 aut, velkou část z toho tvoří kamiony. Transitní doprava místo omezení objíždí po dálnici D8. Hudební festival Metronom Prague se blíží. Od 19. do 21. června nabídne vystoupení desítek českých i zahraničních umělců. Celou akci zahájí držitelka ceny Anděl v kategorii objev roku Marie April. Spoluzakladatel festivalu Martin Voňka nastínil některé plány pro letošní ročník.
5: Co se týká toho programu, posilujeme tu linku pro mladší lidi, vlastně mladou muziku, objevnou muziku, a kombinujeme to s těmi, kteří už nás třeba i na Metronom navštívili, jako je Nick Cave nebo Sting, i Tom Odell. Tam komfortní areál, spolupracujeme na tom s Live Nation.
3: Program festivalu Metronom Prague nabízí umělce napříč všemi hudebními žánry. Poprvé se z výstaviště přesouvá do Letňan. Nabídne 3 hudební stage, tribuny i místo pro odpočinek, fresh festival se street foodem a grilovací zónou. Hamburský senior na chvíli doplatil na svou poctivost. Úřadům nahlásil příjem ze sběru vratných lahví a plechovek. Sociální úřad mu kvůli tomu snížil podporu, kterou dostává kvůli svému nízkému důchodu. Případ vzbudil pozornost médií. Úřad nakonec rozhodl, že si 75-letý důchodce smí měsíčně sběrem lahví přilepšit částkou 50 eur bez toho, aby se mu na podporu sahalo. V daný měsíc si přišel zhruba na 58 eur. Podle deníku Bild je tento důchodce jediným obyvatelem severoněmeckého Hamburku, který úřadům příjmy ze zálohovaných obalů přiznal. V Paříži už za hodinu začne překvapivé ženské grandslamové finále. O trofej se na Roland Garros utkají Ruska Mira Andrejevová a až 114. hráčka světa Polka Maja Chvaliňská. Nasazená osmička Andrejevová bude na pařížské antuce usilovat o triumf v 19 letech. O 5 roků starší Chvaliňská touží završit senzační tažení turnajem, které zahájila už v kvalifikaci. Vítězka finále si přijde v přepočtu zhruba na 68 milionů korun. Poražená bude inkasovat polovinu. Hodonínská zoo se raduje z jarních přírůstků. V zahradě se narodila mláďata drápkatých opiček, tamarínů pinčích, přímorožce arabského nebo krasky červenozobé. Stádo zeber čepmenových se rozrostlo na 7 kusů, když se koncem května narodila kobylka. Návštěvníci si tak mohou po delší době vidět celkem 3 zebří hříbata. Zahrada o tom napsala na webu a přihodím již i zajímavost ze světa zmíněných opiček, tedy tamarínů pinčích. Mláďata totiž na zádech nosí hlavně samec. Samice si je přebírá na kojení.
6: Dobře jí to.
0: S vámi je Zdeněk Sekanina, krásný den všem. Slyšeli jste to sami, Prák, Metronom Prák Festival. My budeme soutěžit v této hodině o nějaké lupiny, tak nás velmi bedlivě poslouchejte, protože se to vyplatí.
1: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: S vámi je Radio Impuls. Já jsem sliboval, že se bude soutěžit, tak přátelé, kamarádi, chtěli byste jít na Metronom Festival Prague 2026 19. až 21. června. 3 dny plné muziky. Já jsem si teď otevřel webové stránky tohodle úžasného festivalu a musím říct, že jsou tam skvělá, nádherná, úžasná jména: Manic Street Preachers, Jay, Tom Odell, Sting, Nick Cave, The Bad Seeds, zkrátka dobře, myslím, 3 dny nabité muzikou. Jestli máte chuť na tenhle festival vyrazit, tak my pro vás budeme mít 2 lístky, a to na všechny 3 dny. Co pro to udělat? Prakticky vůbec nic. Napište mi na WhatsApp 605 222 007, že byste chtěli jít, a klidně k tomu přidejte nějakou originální záležitost, proč zrovna vy byste měli. No a aby to bylo spravedlivě, tak já mám nápad, je 6.6., tak dáme 6 a 6 je 12. 12. zpráva získá 2 lístky. Tak co vy na to? Pište 605 222 007 a za chvilku vyhlášení. Tohle je prostě věc, kterou si nesmíte nechat ujít. Je to jen a jen ve vašich rukou.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
8: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
7: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
9: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková 7-tunná, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
7: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
10: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
7: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
10: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky a žranice může začít.
7: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

Moje trasa. Jak to vypadá na té vaší? Dejte nám vědět a co nám, hlavně ostatním motoristům. K dispozici je vám žlutá mobilní aplikace Rádia Impuls, kam velmi pohodlně nahrajete vzkazy týkající se komplikací. No a nebo nám můžete zavolat na 605 222 007, co je podstatné. Jezděte s úsměvem, protože podle mého skromného úsudku se to vždycky vyplatí. Šťastnou cestu.

0: S vámi je Radio Impuls, přichází okamžik, o kterém jsme hovořili před malou chvilkou. Já jsem říkal, že když napíšete, že chcete vstupenky na Metronom Prague Festival a budete 12, takže možná taky půjdete a myslím, že teď už to můžeme říct, manželé Kolkovi půjdou. Zdravím některého z manželů Kolkových, dobrý den.
1: Dobrý den, jupí, zdravím Radio Impuls.
0: Děkujeme, to mám radost, že to takhle krásně vyšlo. Tak vy jste napsal zprávu, že jste nikdy na takové akci nebyli a že byste z okresu Jeseník dojeli kamkoliv, tak řekněte, kde jste vlastně v tom okrese Jeseník, odkud to budete mít?
1: Tak vás zdravím do Radio Impuls, jsme z okresu Jeseník. Jo. Je to malá vesnice na vlastně v Jeseníkách.
0: Jasně. Řekněte mi, už jste se podíval třeba na ty webovky metronom.cz, co by vás tak zaujalo nejvíc v tom festivalu, anebo si to necháte jako překvapení, až budou lístky v pohodě a suchu doma, tak se teprve podíváte a vyberete si.
1: Takže popravdě, od rána se hrabeme v záhonech, hrabeme se ve skleníku, hrabeme se v bramborech, takže absolutně nemám páru, ale je to prostě pecka, no. Budeme se těšit a...
0: Víte co, tohle je vlastně odměna za tu tvrdou práci na vaší zahrádce. Já jsem moc rád, že to máte zrovna vy.
1: Jasně,
0: takže zůstaňte mi na drátku, já si vezmu ještě e-mail, ať vím, kam máme poslat lístky. No a velká gratulace, mějte se naslyšenou.
1: Ještě jednou moc děkujeme a přejeme krásný den do rádia.
0: My děkujeme. No a přátelé, neházejme flintu do žita. Jestli zůstanete dnes po celé odpoledne s rádiem Impuls, tak možná, že na dva z vás se opět usměje štěstí. Stejně jako na manžele Kolkovi.
2: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará

0: 8 999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Reportér Rádia Impuls Václav Komárek opět připravil souhrn kuriozních policejních případů tohoto týdne a teď je nabízíme.
1: Krimi na víkend.
2: Hezký den. Policisté z Prahy naháněli ženu, která se vyhýbala nástupu do vězení. Schovala se na zahradě jednoho z rodinných domů. A jak ukázaly záběry z kamery jednoho ze zasahujících policistů, hříšnice si vlezla do kompostéru.
3: Paní máme, tak hned šup, otočit, hned pouta. Hned se posadíme dozadu, nalijte mi to tožno za první věci, ano?
2: Policisté z Dubňan na Hodonínsku pronásledovali rychle jedoucího řidiče. Šofér se nejprve hlídce snažil ujet a pak udělal těžko pochopitelný manévr. Odbočil na parkoviště a zastavil na místě pro invalidy. Strážcům zákona řekl, že neřídil, i když seděl na místě řidiče. Přepojujeme na policistu Petra Valu.
4: Důvod jeho jednání byl záhy zřejmý. Orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek vyšel pozitivně.
2: Muž z Olomouce se naštval na svou přítelkyni, protože přišla domů opilá. Zavolal na ní městskou policii s tím, že mu nadává a ničí majetek. Hlídka dorazila na místo a žena nadýchala 2 promile. Nakonec skončila na záchytce. Neobvyklou krádež prověřují policisté na Vysočině. Neznámý muž tam ukradl lesní bar i se zásobami a pokladničkou. Zloděj si ale nevšiml fotopasti, takže policisté mají jeho fotku a je jen otázkou času, než ho najdou. Škoda je 10 000 korun. Hezký víkend přeje Václav Komárek.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Taková krásná písnička, samozřejmě z Impulzovic krabičky, a já jsem si u toho vzpomněl na tu sochu paní Věry v Ostravě. No co se dá dělat? V každém případě my za necelou minutu vyrazíme na silnice, zajímat nás bude trasa Svitavy Brno, podíváme se také do Prahy nebo na Pražský okruh. 007 připravená za necelou minutu.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
2: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu, jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
1: Je nebojácný.
2: Já se začal taky bát trošku.
3: Ježiši,
2: ten malíček se snažím dát trošku pryč.
0: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
2: Teď to duplo, i plusový.
0: Vidím to. Pozor, tleskej.
2: Aha, tak to je počkej, tleskej.
0: Jo, ne.
2: To je jenom ta první fáze, on to má několik.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Radio Impuls, doprava 007.
0: Zdravíme na silnice, nabízíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a začínáme na slíbené trase Svitavy Brno. Kvůli zúžení se vleče doprava na silnici 43 za Černou horou. Více jak 2 kilometry měří kolona v Praze na Štěrboholské spojce směrem od Černého mostu na Smíchov. Důvodem je nehoda na pomezí Štěrboholské a jižní spojky směrem k Barandovskému mostu. Další havárka zdržuje provoz na Pražském okruhu na 6. kilometru směrem od Modletic na Ruzini. Kolona sahá ke sjezdu na Vestec. Další zpomalení pak čekejte o kus dál na Radotínském mostě. Tady je na vině zúžení na okruhu Prahy. No a my se vás ptáme, co sobota 6. června a vaše trasa. Bez komplikací pak velká gratulace. Kdyby náhodou se objevila třeba hlídka nebo kolona nebo nehoda, dejte vědět ostatním motoristům do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls anebo nám zavolejte na 605 222 007. Přejeme šťastnou cestu všem.

0: Máme Radio Impuls v hlavní roli, teď opět členové meteo týmu Radia Impuls. V Týništi nad Orlicí máme Žofy, ta naměřila 22 stupňů Celsia. No a v Roštíně, tam krásně svítí sluníčko, jsou na 21 a to píše Tomáš. Tak moc díky, pište i vy ostatní na 605 222 007, jaké máte počasí a vysílejte s námi. Teď už zítřek pohledem meteorologu polojasno až oblačno, na severovýchodě místy jinde jen ojediněle přehánky nebo bouřky a později k večeru budou srážky ustávat a samozřejmě té oblačnosti také ubývat. Nejvyšší denní teploty více než příjemné, 21 až 26, na jižní Moravě dokonce 28 stupňů Celsia.
1: Radio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Armádní bahna přilákala tisíce lidí. Kramářova vila je otevřená veřejnosti. V Paříži začíná ženské tenisové finále. U zpráv ve tři vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Tisíce lidí od rána proudili na letošní bahna na Rokycansku. Den pozemních vojsk u Strašic jsou největší akcí pozemních sil v Česku pro veřejnost. Mezi hlavní lákadla letošní přehlídky vojenské techniky patří novinky ve výzbroji armády, jako třeba bojové vozidlo pěchoty nebo tank Leopard. Diváci mohou sledovat i historické scénky, ukázky schopností jednotlivých druhů vojsk, průlety letadel nebo spolupráci armádních jednotek. Vstupná akci je zdarma. Kramářova vila v Praze na Hradčanech bude ještě 2 hodiny otevřená veřejnosti. Ta si od dnešního rána může s odborným výkladem prohlédnout rezidenci předsedů vlády i zahrady ve stylu francouzského parku. To vše s výhledy na Vltavu, Karlův most a další části centra hlavního města. Sraz návštěvníků je u brány vily. Vstup je zdarma, není nutná předchozí rezervace. První československý premiér Karel Kramář si nechal novobarokní vilu z prvky secese a symbolismu postavit v roce 1915. Strávil tady ale jen pár dní, než ho zatkla rakousko-uherská policie. Za druhé světové války budovu obsadili nacisté, pak komunisté. V 90. letech vila prošla rekonstrukcí a od přelomu tisíciletí slouží jako oficiální rezidence předsedy vlády a místo významných diplomatických jednání. Pěchotní srub na trati v Bohumíně znovu zve návštěvníky. Po vynucené pauze zapříčiněné povodněmi se otevírá veřejnosti. Velká voda památku poničila předloni v září. Dobrovolníci z klubu vojenské historie na obnově srubu strávili tisíce hodin. Mluvčí bohumínské radnice Jana Končítková dodává, že pomyslnou tečku za opravami udělala instalace exponátů.
5: Jsou mezi nimi i novinky. Přibyly například slamníky v ubikacích, na kterých vojáci původně spali. Členové dále pořídili nové pancéřové dveře a nový chladič hlavně k protitankovému kanónu. Specialitou jsou bedny pro minometnou munici, které zatím žádné jiné vojenské muzeum nemá.
4: Pěchotní srub na trati je teď otevřený každý víkend a o svátcích až do konce září, vždy od 14 do 18 hodin. V Mostě selhala výměna sdílených kol. Po čtvrt roce město končí spolupráci s firmou Recola. Radnice už podle zpravodaje Dušana Valenty vypověděla smlouvu kvůli porušování podmínek.
6: Zdravím spod Krušnohoří. Mostecká radnice si od výměny firem poskytujících sdílená kola slibovala lepší služby. Proto se v ulicích místo původně modrých bicyklů začaly objevovat růžové od konkurenční společnosti. Služba je ve městě populární. Na kolech se dá čtvrt respektive půl hodiny jezdit zdarma. Jenže společnost Recola nedodržela, co slíbila. Malý počet bicyklů, problémy s údržbou a částečně i s jejich odkládáním. Právě to jsou hlavní důvody, proč ve městě růžová kola bez pardonu končí. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Paříži začíná ženské tenisové finále, letos v překvapivém složení. O trofej se na grandslamovém Roland Garros utkají teprve 19-letá Ruska Mira Andrejevová a až 114. hráčka světa Polka Maja Chvalinská. Vítězka finále si přijde v přepočtu zhruba na 68 milionů korun. Poražená dostane poloviční částku. A za mikrofon Impulzu se vrací Zdeněk Sekanina.
0: Krásné odpoledne všem. Víte, co je to Sanitka naděje? Tak za mě jeden z nejúžasnějších projektů za poslední roky. My se tématu za chvilku pověnujeme. Za muziku teď je Richard Miller.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: S vámi je Rádio Impuls. Dobročinná organizace Sanitka naděje dnes slaví druhé narozeniny. Program oslav se právě teď odehrává na pražském náměstí Míru. No a my jsme ve spojení s představitelkou dobročinné organizace Sanitka naděje, paní Soňou Formanovou. Krásný den přeju.
1: Krásné sobotní odpoledne vám i posluchačům.
0: Moc děkujeme. Představte prosím tuhle skvělou organizaci, tedy podle mě Sanitka naděje. Co přesně dělá?
1: Naše organizace funguje dnes přesně 2 roky a plníme přání lidem, kteří jsou buď vážně nemocní a nebo mají nějaký problém s mobilitou, takže jsou trvale upoutaní na lůžko. No a my se vždycky snažíme jim splnit to, co si přejí. Takže jde například o to vidět sportovní utkání oblíbeného týmu, nebo zajet si na koncert, a nebo potkat někoho, koho jste třeba strašně dlouho neviděli.
0: Já vás sleduju na Facebooku, takže vím, jak to funguje, ale jak to funguje v praxi? Co člověk musí udělat pro to, abyste třeba některému z našich posluchačů splnili sen?
1: Je to velmi jednoduché. Stačí, když nám napíšete přes kontaktní formulář anebo zavoláte našemu koordinátorovi. No a my už se o všechno postaráme.
0: To zní velmi jednoduše a zážitek na celý život je na světě. Teď k těm samotným dnešním oslavám druhých narozenin Sanitky naděje. Jak zatím probíhají, jaký je program a co vás třeba ještě během tohoto odpoledne čeká?
1: Je tady krásná atmosféra. My jsme už teda, to bylo požehnáno našim sanitkám od Semberku, takže to byla nádherná ceremonie. Máme za sebou úžasné soulové vystoupení kapely Josie a teďka začala hrát druhá kapela Sarah and the Adams. A ještě nás čeká třetí kapela, krásní, úžasní bluesmeni, na který já se osobně moc těším, Ceviche, Tom Bowling Blues Band. A můžete tady najít samozřejmě náš stánek, je tady hromada dobrýho jídla i pití. No a máme tady i hromadu sněhu.
0: Tak to zní zajímavě při horkých dnech. Řekněte mi ještě, to jsme se dostali k dnešnímu odpoledni, co vaší organizaci čeká v následujících dnech nebo měsících. Jaké jsou vaše plány?
1: Tak kdybych měla být úplně upřímná, tak v následujících dnech si myslím, že se všichni pořádně vyspíme po tohle akci. Ale potom nás hned příští víkend čeká skútr Šňůra, na kterou se moc těšíme. Tam se připojíme ke konvoji skútrů a budeme zároveň plnit přání. Takže to bude velmi zajímavé. Budeme vyrážet od Valštejnského paláce v sobotu v dopoledních hodinách. No a potom samozřejmě se rozjíždí sezóna, takže celé léto plné přání se nám plní kalendáře. Takže myslím si, že se velmi zapotíme letos.
0: Tak já vám přeju, abyste se hlavně napřed pořádně vyspali všichni. Tolik za dobročinnou organizaci Sanitka naděje, paní Soňa Formanová. Moc díky za rozhovor. No a užijte si ty dnešní oslavy druhých narozenin Sanitky naděje. Mějte se krásně.
1: Já vám moc krát děkuji. Vlastík tady na mě mává. Mám vás pozdravovat.
0: Tak jeho pozdravujte kluka ušatýho. Mějte se. Naslyšenou.
1: Děkuji. Naschledanou.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
9: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
8: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
10: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
8: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: S vámi je Rádio Impuls, za chvilku Petr Habka, Jana Kiršner, bude mi lehká zem. Hostem na Impulsu byl Richard Krajčo, který v pondělí oslavil narozeniny, no a protože jsme vám slíbili, že dárek dostanete i vy, tak máme pro vás jednu velkou novinku. Právě Richard Krajčo vystoupí na jubilejním 10. českém mejdanu s Impulsem. Řeč v pondělí nebyla jenom o koncertě, ale také o jeho nové písničce Půlnoční hřích.
1: Premiéra je před námi doslova za pár vteřin. Co tak tomu něco ještě říct?
2: Ještě bych chtěl říct, že jsme ten single točili v britských studiích Petra Gabriela, což pro nás byl velký zážitek, neuvěřitelné prostředí, a musím říct, že jsem Petrovi Gabrielovi záviděl, jak krásně to tam má udělané, a doufám, že i jako soundově tím pádem to bude pro naše fanoušky trošku jiné, než jsou od nás zvyklí, ale zároveň, že to pro ně bude, že tam bude ta naše Krištofí energie.
0: Jubilejní 10. český mejdan s Impulsem vypukne 17. října v pražské O2 aréně, takže těšit se můžete na Richarda Krajča. Pokud chcete být u toho, tak vstupenky už teď najdete v sítích Ticketportal a Ticketmaster. A teď ještě malá ukázka toho nového songu Richarda Krajča. Kdo ví, třeba tam zazní právě tahle písnička.

0: 69 korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Je sobota 6. června, za malou chvilku si dáme v Impulzovic krabičce Marie Rotrovou písnička Měli jsme se potkat dřív, ale možná, že právě tenhle okamžik, tedy 15. hodina, téměř 42. minuta, je tím správným okamžikem udělat dobrý skutek, protože...
1: Dobrý skutek neutek.
0: I dnes pro vás máme další příběh. Malý Lukas od narození čelí vzácnému genetickému onemocnění. Jde o syndrom fragilního chromozomu X, které ovlivňuje jeho vývoj. Aby mohl dělat i ty nejmenší pokroky, neobejde se bez každodenní asistence své rodiny a odborných terapií. Pro malého bojovníka byla hlavní oporou maminka. Jenomže osud připravil rodině další ránu. Maminku na chodníku srazilo auto a už měsíc je hospitalizovaná v nemocnici s vážným poraněním nohy. Lukas tak musel přerušit terapii a reálně hrozí, že začne ztrácet vydřené dovednosti. Rodinu v těžké životní situaci můžete podpořit přes platformu Donio.cz. Vaše příspěvky půjdou na zajištění základních potřeb, návrat k intenzivním terapiím, anebo také na nezbytné zdravotní pomůcky. Na Donio.cz najdete ale i další příběhy, na kterých vám záleží, a my vám děkujeme, že pomáháte.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Na Radio Impuls pro vás chystáme dopravní informace. Za půl druhé minuty jdeme na silnice.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
2: Právě teď spouštíme kouly a zároveň s tím i štětku do prvního dnešního komína, jo? Takže si to moc užíváme tady na Praze 10 s úžasným výhledem.
1: Je vynalézavý.
3: Obědny dohromady do pusy, jako. Fouka, a ono to netahat. Potom udělá víc ptáčků, že jo?
1: Je nezastavitelný.
4: Cesta na Svatou hory, poutní místo do Příbramy. Jsem právě teď vylezl po nejdelších schodech v České republice. 6 minut a 30 vteřin.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jedeme s vámi a nabízíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení se vleče doprava na Pražském okruhu před tunelem Lochkov. Směrem od Modletic na Ruzyni tady měří kolona několik kilometrů. No a v protisměru před Lochkovem na cestě od D5 k Modleticím je kolona kratší. Naopak kolony na pražské jižní spojce se rozjely a to by mohla být dobrá zpráva takhle při sobotě 6. června. Ovšem vaše zkušenost možná říká něco jiného. Třeba zrovna právě teď stojíte v místě, kde se to začalo štosovat, nebo vznikla aktuální dopravní nehoda, a nebo vás třeba zastavila policejní hlídka. To všechno jsou informace, které zajímají ostatní motoristy, tak je namluvte do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo nám zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu všem!

0: Krásné odpoledne s Impulzem. Dáša nám píše z Morkovic Slížan, že má 21 stupňů Celsia, náramně se užívá den na zahrádce, poslouchá Radio Impuls. Tak zdravíme moc, díky, ve Svitavách je Tomáš, který naměřil 20 stupňů. Pište nám i vy ostatní a staňte se tak členy meteo týmu Radia Impuls 605 222 007. No a zítřek, neděle, polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojedinělé přeháňky nebo bouřky. Později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat. Teploty 21 až 26 a na jižní Moravě dokonce 28 stupňů Celsia.
1: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s Impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Obec Majetín přišla o miliony. Bula a Drbola už jsou blahoslavení. Kanoistka Sadková získala v Troji stříbro. U zpráv ve čtyři vás zdraví Jiřina Součková.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Obec Majetín naletěla šmejdům. Kvůli podvodným bankovním převodům přišla o zhruba 4 miliony korun. Pachatelé podle starostky vystupovali jako policisté a pracovník České národní banky a pomocí psychologického nátlaku vylákali přístup k převodům z obecních účtů. Informuje o tom Mladá fronta dnes. Část peněz se díky zásahu policie podařilo zachránit. Obec zároveň usiluje o náhradu škody. Pojišťovna ale zatím předběžně uvedla, že pojistné plnění neposkytne. Okolnosti podvodu vyšetřuje policie. Jan Bula a Václav Drbola už jsou mezi blahoslavenými. Jde o vyvrcholení 20-letého procesu. Mše na výstavišti v Brně začala v 14:30. Na místě je přes 13 tisíc lidí. Katolické kněží nechali popravit oběšením komunisté. Oba figurovali v takzvaném babickém procesu. Případ vraždy tří funkcionářů v Babicích posloužil komunistickému režimu na počátku 50. let jako záminka k represím proti katolické církvi. Než církev rozhodne, že se někdo stal svatým nebo blahoslaveným, předchází tomu složitý proces. Nejprve se sbírají důkazy, těmi se pak argumentuje u specifického soudního procesu s danými pravidly. Další posuzování je na papežských úřednících ve Vatikánu. Papež Lev XIV. Podepsal dekret o blahořečení Buly a Drboly loni v říjnu. Tisíce lidí dnes míří do sídla dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Den otevřených dveří si nenechal ujít ani Jan Čada. Hezké odpoledne, Honzo.
2: Den jako malovaný přeji, a že tedy opravdu je. V sídle zlínského dopravního podniku moře natěšených lidí, program až do večera přebohatý, mimo jiné historické skvosty, autobusy a trolejbusy, okružní projížďky městem, třeba v double deckeru, ohromný zájem. Dědečkové autobusy a trolejbusy míří také do nedaleké Klečůvky, kde se připojil okresní státní archiv. Ten v tamním zámku zpřístupnil pozoruhodné archivalie, mimo jiné originál zlínské matriky z druhé poloviny předminulého století. Je tu i zápis o narození malého Tomíka Bati. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
1: Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v Praze Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie Jessica Fox. Australanka v České metropoli zkompletovala po včerejším triumfu na kajaku zlatý double. Ze tří českých kanoistů ve finále světového poháru v Praze na medaily nedosáhl žádný. Nejlépe skončil šestý Václav Chaloupka. No a za mikrofon Impulzu se vrací Zdeněk Sekanina.
3: Který vám všem přeje krásné odpoledne. Připravena písnička Reddy Kirken 1+1, tak víte co, 1+1 pro vás budeme mít v této hodině i lístky na Metronom Prague Festival. Poslouchejte, vyplatí se to.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: S vámi je Radio Impuls, Mariah Carey připravena stejně jako kapela Turbo už za malou chvilku. No a já jsem sliboval, že si budeme moci v této hodině opět přijít na krásné dvě vstupenky. No, no to v podstatě nejsou dvě vstupenky. Dohromady je to vlastně vstupenek 6 na každý den na pátek 19. června, na sobotu 20. a na neděli 21. Já mluvím o Metronom Prague Festival. V pátek vystoupí třeba Jay, Tom Odell, Miko, Rose Grey, v sobotu Nick Cave, Manic Street Preachers, v neděli to bude Sting, těch men je tam spousta, podívejte se na metronom.cz, ten festival je opravdu úžasný, zajímavý. No a vy ve chvíli, kdy budete chtít dvě vstupenky na tenhle ten festival, no tak si o ně napište na 605 222 007 a já pro tenhle ten okamžik vyberu třeba 17. číslo, to je číslo, které mě teď napadlo. Takže 17. z vás, který pošle zprávu, že by chtěl jít na Metronom Prague Festival, tak o půl uvidíme, jestli to padlo zrovna na vás. Já myslím, že tohle je událost, na které byste chybět neměli a příležitost, kterou byste měli chytit za pačesy. Soutěžte s rádiem Impuls.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Na Radio Impuls za malou chvilku Jeleni někde kolem, bude to nahrávka z Benátské z roku 2024, tedy další z našich živáků. No a v živém duchu se ponesou i další vteřiny, protože přátelé, kamarádi, vy, kteří byste chtěli na Metronom Prague Festival a napsali jste na WhatsApp 605 222 007, doufali jste, že budete 17. a najednou z vás to teď vyšlo, takže já ve vysílání teď zdravím Hanku, dobrý den.
1: Dobrý den, já všechny strašně moc zdravím, no, a raduju se.
0: Radujete se, aspoň jako malé dítě, Hanko.
1: Ještě menší, raduju se velice.
0: Skvělé, co vás z toho programu tak nějak zaujalo z Metronom Prague Festivalu, že jste si řekla ano, já prostě musím na téhle velké hudební události být?
1: Tak mě určitě nejvíc nedělní vystoupení Stinga. A protože psala moje dcera z auta, tak to zase Manic Street Preachers. Takže nadšený.
0: No krásná práce, tak to jsem rád. Musím říct, že Stinga, toho bych si po nějaké době dal i já. Ale samozřejmě běžte s dcerou, to vůbec nebyla žádná výzva vůči vám. Hanko, já gratuluju, jsem rád, že jste tyhle ty vstupenky získala právě vy. Doufám, že si to užijete. Bude to dámská jízda s dcerou.
1: Bude to dámská jízda, rozhodně dámská jízda a strašně za ně děkuju.
0: Tak strašně rádi jsme vám udělali radost, protože vás máme rádi, o toho jsme rádio, tak zůstaňte mi ještě na drátku, já si vezmu nacionále, ať víme, kam vstupenky poslat, no a gratuluju, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuju moc krát, naslyšenou, děkuju, hezký den.
0: Děkujeme, no a vidíte, dělat radost nám dělá radost, tak víte co, jestli se na vás neusmálo štěstí teď, možná, že budu ještě tak hodný a dnes bych nějakou příležitost ještě pro vás měl. Takže přátelé, určitě poslouchejte Radio Impuls, protože dnes se to ale hodně vyplatí.
2: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará?

0: za 8999 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
5: Žijeme českou muzikou. Živák, Rádia Impuls.

0: Určitě se, milí motoristé a motoristky, shodneme na tom, že řidičské dovednosti je dobré udržovat. Pokud se za volant vracíte po několika letech, je lepší si zajít na takzvané kondiční jízdy. Nabízí je nakonec autoškoly. Ideální téma pro náš pořád.
1: Autoimpulzy.
2: Instruktor Petr Svoboda poukazuje na to, že absolventi autoškol občas své nové oprávnění nevyužívají.
3: Spousta lidí si udělá řidičák, strčí ho do šuplíku, má hotovo a prostě za 5-10 let si vzpomene, že by potřebovali jezdit, tak to je ten ideální čas jít a aspoň si to vyzkoušet.
2: Kondiční jízdy jsou vhodné i v případě, že začínáte řídit nové a jiné auto. A jak tedy takové tréninky vypadají?
3: No, já vždycky si toho žadatele posadím do auta, objedeme pár křižovatek a podle toho vidíme většinou, v čem by mohl být problém. A nebo přijdou a řeknou konkrétně, o co má zájem. Potřebuje se naučit parkovat, potřebuje se naučit zajíždět do parkingů, jo, potřebuje naopak vyzkoušet dálnici.
2: Kolik jízd má smysl dávat?
3: Někomu stačí 1 hodina, jenom prostě, aby si to opravdu ošahal. No a někde se to zvrtne do dalšího výcviku, který v základu obnáší 28 hodin. Takže dejme tomu takových 10-15 hodin třeba.
2: Jak dlouho třeba trvá, než se člověk vjezdí?
3: To je opravdu hodně individuální. Tam potom je ještě eventualita, když k nám někdo přijde a neví si s tím autem rady, tak mu doporučíme, jestli nechce zkusit třeba automat. Protože s tím automatem potom má úplně jiný starosti a vlastně se jenom rozhoduje, jestli pojede nebo jestli to auto zastaví. A nepřikáží mu tam ta řídící páka.
2: O rozdílu mezi automatickou a manuální převodovkou si budeme s instruktorem Petrem Svobodou povídat zase někdy příště. Všem řidičům přeje bezpečnou jízdu Tomáš Kabát.
1: Autoimpulzy vám přináší aplikace OMV MyStation. Dopřejte si skvělou brazilskou kávu Viva na čerpacích stanicích OMV. Zastavte se na cestách a potěšte sebe i svou posádku. 2 kávy za 109 korun exkluzivně s aplikací MyStation. Více na www.omv.cz. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio Impuls.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Impulzovic krabička opět za hodinu, už za malou chvilku, za necelou minutu dopravní informace Rádia Impuls, tedy 007.
2: Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
3: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu, jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
2: Je nebojácný.
3: Já se začal taky bát trošku. Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
4: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
3: Teď to duplo, i pluzovi.
4: Vidím to, pozor, tleskej.
3: A tak to je počítej, tleskej.
4: Jo, ne.
3: To je jenom ta první fáze, on to má několik.
2: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
1: A jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Práce silničářů zdržují provoz na pražském okruhu mezi D5 a D1, a to na Radotínském mostě. Je tady kolona v úseku od Lochkova směrem od Ruzině na Modletice. Doprava na Radotínském mostě zpomaluje také v opačném směru, tedy na Ruzini, tady je ale kolona kratší. Jinak dnes si motoristé a motoristky zaslouží pochvalu. Žádné velké nebo větší komplikace zatím hlášeny nemáme, ale můžete to změnit. Vy pakliže o něčem víte, dejte nám vědět do žluté mobilní aplikace našeho rádia, anebo nám zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu.

0: S vámi je Radio Impuls. Krásné odpoledne všem přeje také Dušan z Olomouce, který naměřil 25 stupňů Celsia. Pozor, z Novej Dubnice na Slovensku pozdravuje Anna, poslouchá a má na teploměru 26 stupňů. Tak co vy, trumfnete to, nebo naopak u vás je méně? Napište nám na 605 222 007 a vysílejte s námi. Jinak zítra podle meteorologů, tedy v neděli 7. června, polojasno až oblačno. Může to i zabouřit nějaká přehánka, ovšem na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle. Později k večeru budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat a teploty 21 až 26 na jižní Moravě i 28 stupňů Celsia.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Máte rádi hudební festivaly? Chystáte se letos na nějakou pořádnou kulturní akci? A koho byste chtěli vidět a slyšet naživo? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi. V sobotu i v neděli.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Žena viněná z vraždy už je ve vazbě. Přehrada Hracholusky zahajuje sezónu. Kuka českým fotbalistům v Americe věří. U zpráv 5 vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Soud dnes poslal do vazby 35-letou ženu podezřelou z vraždy. Případ odstartoval středeční nález části lidského těla v igelitové tašce na zahradě rodinného domu v Kinčperku na Tohří, kde podezřelá se svým přítelem a jeho rodiči žila. Policisté k případu zatím žádné detaily nezveřejnili. Další informace poskytnou, jakmile to okolnosti dovolí. Média spekulují, že zavražděné bylo malé dítě. Obviněné ženě hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Přehrada Hracholusky na Plzeňsku dnes zahájila sezónu. Letos poprvé vyjela výletní loď s novým názvem. Další novinkou je podle naší západočeské zpravodajky Kláry Fejstové turistické informační centrum. Dobré odpoledne, Kláro.
4: Hezký den, letošní sezona na oblíbených Hracholuskách přináší několik novinek. Legendární výletní loď má z části nový vnitřek a nese jméno dlouholetého kapitána Josefa Švamberka. Vůbec poprvé pak funguje na přehradě infocentrum. To vzniklo na recepci kempu Keramika a zatím je otevřené o víkendech. O prázdninách bude každý den. Teď o víkendu také začínají sloužit vodní záchranáři. Ti mohou využívat nové molo, které poskytuje bezpečnější zázemí. Klára Fajstová, Radio Impuls, Hracholusky.
3: Pomocné tlapky vycvičili už 300 asistenčních psů, a to během 26 let fungování organizace. Asistenční psy kromě tělesně postižených pomáhají i autistům nebo lidem s epilepsií. Působí i v hospicích a domovech pro seniory. Dnes slavnostně ukončilo dvouletý výcvik dalších 11 psů. Výcvik jednoho stojí téměř 500 000 korun. Peníze na něj organizace získává z darů a sbírek. Dvouletý proces začíná výběrem štěněte, pokračuje jeho výchovou a výcvikem pro konkrétního budoucího uživatele a končí předáním psa. V prvním roce se o štěňata starají dobrovolnické rodiny, později je cvičí některý ze 7 profesionálů. Pavel Kuka je v souvislosti s mistrovstvím světa optimistický. Bývalý fotbalový reprezentant věří, že náš národní tým postoupí ze základní skupiny. Vicemistr Evropy z roku 96 to řekl v ranním vysílání Impulzu. Už samotný postup na šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku hodnotí jako obrovský úspěch. Podle Kuky ale máme na to myslet i výš.
5: Jsem optimista, máme velmi zajímavé mužstvo. Myslím si, že může dojít vždycky na nějaké překvapení, počítám s postupem ze skupiny a potom už prostě to otázka je trochu štěstí a doufám, že budeme kluky sledovat co nejdéle.
3: V případě postupu ze skupiny se Pavel Kuka na zápas naší fotbalové reprezentace do Ameriky sám chystá. Národní tým do turnaje vstoupí 12. června v Mexiku soubojem s Jižní Koreou. A tenis nakonec. Ženská dvouhra na Roland Garros přinesla překvapivou vítězku. Tou se před chvílí stala teprve 19-letá Ruska Mira Andrejevová. Na centr kurtu v Paříži zdolala 114. hráčku světa Polku Chvalinskou 2-0 na sety. Tolik zprávy, ladíte Impuls, je s vámi Zdeněk Sekanina.
0: Krásné odpoledne všem. My se vás ptáme, jestli máte rádi hudební festivaly nebo jiné festivaly. Chystáte se na nějakou pořádnou akci a koho byste chtěli vidět naživo? Pište mi na WhatsApp za malinkou chvilku vaše příspěvky.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: dokola.
1: Na Radio Impuls Roy Orbison, Pretty Woman, za chvilku po ní Anaka, její Nebe, Lionel Richie, Hello. No a teď aktuální téma. Většinu Američanů nechává nadcházející fotbalový šampionát v klidu. Mistrovství světa se v drtivé většině vedle Kanady a Mexika odehraje právě na půdě Spojených států. Tam mají o fotbal největší zájem komunity imigrantů.
2: Domácí publikum v USA stále masivně preferuje americký fotbal. Tradičnímu evropskému fotbalu tady říkají soccer. Ten je velmi oblíbený u dívek. Ženské týmy jsou populární od školních let až po univerzity. U chlapců zájem ovládá americký fotbal. Města, která hostí letošní mistrovství světa v klasickém fotbale, hlásí zklamání z nedostatečné obsazenosti hotelů. Očekávala od této významné sportovní události více. Kromě vlažného zájmu Američanů za to mohou i vysoké ceny letenek a ubytování. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: S vámi je Radio Impuls, připraven Marek Ztracený a jeho modlitba za pátek už za malou chvilku. My se vás ve víkendu Malých radostí ptáme, jestli máte rádi hudební nebo jiné festivaly a jestli se na nějakou pořádnou akci letos chystáte. Napsala Petra z Jižní Moravy, ahoj Impulzáci, my se s ženským sborem chystáme na Mezinárodní folklorní festival do Strážnice, který bude slavnostně začínat 26. června. Kdo to nezná, je to v podstatě celé o hudbě s folklorním rázem. Pro milovníky folkloru nezbytnost a zážitek, na který se nezapomíná. Tak ať to hezky klapne. Festivaly, a to už píšou Demutovi, to je naše. Mimochodem, dnes jsme na jednom velkém festivalu dobré nálady, a to na svatbě Aleše a Andrejky v Prkeném dole u Žacléře. Užíváme si všechno, skvělou hudbu, společnost, jídlo i pití, a stejně tak doufáme, že bude vypadat jejich společný život. Prostě Demuti forever. No a podepsáni jsou všichni festivalově naladění svatební hosté. No tak tam posíláme mnoho pozdravů a doufáme, že to bude přesně, jak bylo psáno ve zprávě. No a budeš těm novým svatebčanům nebo manželům, novým manželům, třeba Marek Ztracený, modlitba za pátek. Snad jim to udělá radost už za malou chvilku.
1: Tak co na to říkáš, Baru?
2: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
1: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90 a Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Čas je proti nám, zpívat o tom bude Helena Vondráčková už za chvilku v Impulzovic krabičce. Vy nám ale píšete jak do studia na WhatsApp, ale také do mailu a my jsme za to vždycky rádi. Jenomže odpovědět na všechny zprávy, to už je práce pro odborníka a proto přichází legenda náš tiskový mluvka.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Hezkou sobotu, tak už jsme vám to konečně prozradili. Richard Krajčo doplní partu, která s námi letos bude na českém mejdanu s Impulzem. Mejdan vypukne 17. října v pražské O2 aréně. A pokud chcete být u toho, vstupenky už teď najdete v sítích Ticketportal a Ticketmaster. No a když máme aktuality za sebou, pojďme na vaše zprávy. Píše mi Lenka z Budějovic, že se nemůže přihlásit do hry Halo tady Impulzovi. Prý na ní vyskakuje hláška, že je robot. No, víte, Leničko, to ten náš ajťák zrovna dočetl RUR od Čapka a tak byl trošku paranoidní. No ale už jsme mu to vysvětlili, že Impuls opravdu poslouchají jen a jen lidé. Tak to prosím zkuste ještě jednou. Ozval se taky Mirek, že prý v autě nevidí, co nám zrovna hraje za písničku a ptá se, co s tím má dělat. No to já nevím, Mirku. Víte, já přes ty auta moc nejsem a navíc jsem si dneska nechal doma brejle. Takže toho nevidím o moc víc než vy. Ale název písničky vám podle času rádi dohledáme, stačí napsat. No a pak přišla zpráva na WhatsApp. Jestli někde nemáte středeční vzkaz od Janičky pro její milované kolegy z pojišťovny, že to ve vysílání bohužel ne všichni stihli. Samozřejmě, že máme. Celý ho asi v tuto chvíli nestihneme, tak alespoň malá ukázka.
3: Nejvíce bych si přála, aby byla pozdravována moje milá kolegyně Bára a pak samozřejmě všem ostatním, protože my jsme tým lidí, kteří se tak nějak vzájemně podporujeme.
2: A na závěr jenom připomínám, že vykouzlit úsměv vašim milionovým kolegům můžete na našem webu impuls.cz. Užijte si krásně sobotu a já se budu těšit zase zítra. Váš Saša Hemala.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Impulsovic Krabička vždycky hraje to nejlepší z české nebo slovenské muziky. Teď to byla Helena Vondráčková, my míříme na silnice, stále vázne doprava na Pražském okruhu. Za necelou minutu prozradíme více.
1: Udělal vám dneska někdo radost? A co kdybyste jí poslali dál?
2: To je krásné, děkuju.
1: Úsměv prosím, předáme radost za vás. Stačí napsat jméno, číslo a krátký vzkaz na WhatsApp 605 222 007 nebo na impuls@impuls.cz.
3: Stále jako je to bázen a co mám k tomu dodat? Že ho taky samozřejmě miluji od prvního okamžiku.
4: To je pěkné.
1: Úsměv prosím, malý vzkaz, velká radost.
5: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Zdravíme na silnice, máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jak jsem říkal, stále vázne doprava na Pražském okruhu mezi Lochkovským a Komořanským tunelem směrem k D1 i k D5. Důvodem je zúžení na vozovce. Hned dvoje semafory čekejte na trase z České Lípy do Mělníka v úseku Medonosy. Želízy, tady za to mohou stavební práce. No a kdo ví, třeba víte zrovna vy o nějakém místečku, kde se to začalo štosovat, zaparkovali jste, nevíte, jak dlouho to pojede a můžete dát možnost poradit ostatním motoristům to obět. Jak na to? Velmi jednoduché. Uchopte svůj mobilní telefon, zmáčkněte mobilní žlutou aplikaci Rádia Impuls, tam zmáčkněte mikrofonek a tu komplikaci prostě nahrejte. No a my už to pošleme dál. Jestli je to na vás příliš, tak nám prostě zavolejte na 605 222 007. Jezděte s úsměvem, šťastnou cestu všem.

0: vámi je Radio Impuls. Jaké nás čeká počasí? No vy nám píšete, kromě toho, že píšete, jaké máte rádi hudební nebo jiné festivaly, jestli se letos na nějakou pořádnou akci chystáte, právě jaké máte teploty. V Pardubicích je polojasno a 24 na teploměru, napsala Jana. No a krásné sobotní odpoledne všem impulzákům přeje Šárka z Krnova a hlásí nebe bez mráčku, sluníčko svítí a na teploměru 24 stupňů, prostě idylka. Přidává také fotografii, no tak klidně přidejte fotku i vy na WhatsApp 605 222 007 a vysílejte s námi. Jinak zítra podle meteorologu polojasno až oblačno, může být nějaká ta přehánka či bouřka, ale to hlavně na severovýchodě, jinde jenom ojediněle, později budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat a teploměry by zítra měly ukazovat nejčastěji 21 až 26 stupňů Celsia a nejvíce se ohřejí na jižní Moravě, protože tam rtuť teploměru dosáhne i k 28.
1: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s Impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Za špatnou mléčnou výživou byl olej z Číny. Slováci ve velkém šetří na nákupech. 4 hru juniorek v Paříži vyhráli Češky. U zpráv 6 je s vámi Jiřina Součková.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Mléčné výživy pro kojence kontaminoval olej vyráběný v Číně. Evropská komise už zažádala o kontaktování čínských úřadů, ale zatím nedostala odpověď. Uvedla to Česká státní zemědělská a potravinářská inspekce. První šarži kojeneckého mléka v prášku stahoval výrobce Nestlé v Evropě 10. prosince. Brzy na to se připojili i Danone a Lactalis. Česká policie mimo to nejspíš prověří pozdní varování státu. Čeští pediatři dostali podle IBFAN pokyny od státu až v půlce března. Přitom hlavní hygieny vydala varování pro veřejnost na vadné šarže mléka na konci ledna. Inspekce od začátku kauzy zkontrolovala k 1. červnu na 290 vzorků. Výsledky jsou na webu Potraviny na pranýři. Na slavné motocyklové závodní trati v Hořicích měří rychlost radary. Část závodního okruhu totiž vede ulicemi města na Jičínsku a někteří motorkáři zapomínali, že nejsou účastníky zdejšího legendárního závodu 300 zatáček Gustava Havla. Starosta Hořic Martin Pour to Rádiu Impuls potvrdil.
2: Data byly tak brutální, kolik tady je přestupku, že to byl asi poslední kapka, kdy jsme dostali kladné stanovisko dopravní policie k instalaci radaru.
1: Rozhovor se starostou Hořic na Jičínsku Martinem Pourem si v našem vysílání poslechněte za 35 minut. Právě pan Pour je naším sobotním mužem na radnici. Sofie se chystá obvinit dvojici řidičů s českým průkazem. Podle bulharských úřadů jsou zodpovědní za včerejší smrtelnou nehodu autobusu, při které zemřeli 3 lidé a dalších 17 bylo zraněných. Jak uvedlo státní zastupitelství v Sofii, dvojice podezřelých šoférů měla české řidičské průkazy. Podle vyšetřovatelů muži zorganizovali nelegální pouliční závod, při kterém jeli bulharskou metropolí víc než 150-kilometrovou rychlostí. Jedno z vozidel se srazilo s autobusem MHD, druhé narazilo do zastávky. Síla nárazu prvního auta autobus převrátila na bok. Podle bulharské prokuratury na místě nehody nebyly ani viditelné brzdné dráhy závodících aut. Slováci šetří už na potravinách. Běžné nákupy omezuje až 40% lidí, jak vyplývá z nejnovějšího průzkumu. Ten odhalil, že nejvíc Slováků odkládá nákup oblečení, obuvy, zábavy a dovolené.
3: 2/3 Slovákov hľadajú kompromis medzi kvalitou a cenou a 1/3 priznáva, že pri nákupoch siaha výlučne po najlacnejších produktoch. Šetrenie sa prejavuje aj v stravovaní mimo domácností. Polovica národa obmedzila návštevy reštaurácií a prevádzok s rýchlym občerstvením. Až 40% Slovákov pri nákupoch zohľadňuje ceny a do práce si nosia jedlo výhradne z domu. V príhraničných oblastiach sa robia veľké nákupy za hranicami. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: 4 hru juniorek na Roland Garros vyhrály Češky, a to tenistky Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková. Mladé české hráčky porazily v dnešním finále 6-1 a 6-4 dvojici Američanek. Pro Kovačkovou je to už 3. grandslamová trofej. Příští týden oslaví 16. O několik měsíců starší Zajíčková triumfovala poprvé. To byly zprávy a na Impulzu je s vámi zpátky Zdeněk Sekanina.
4: Krásný podvečer všem. Máte rádi hudební nebo jiné festivaly? Chystáte se na nějakou pořádnou akci? Napište mi. No a mimochodem, když jsme u pořádných akcí, co takhle Metronom Prah Festival? Za chvilku lístky.
5: Rádio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Na Impulzu za chvilku Eurythmics, za českou muziku kapela Mandraže, Hledá se žena. No my hledáme ženu nebo muže nebo dvojici nebo kohokoliv, kdo by chtěl jít na Metronom Prague Festival, což je skvělá akce plná skvělé muziky, pátek 19. června, v sobotu 20. června a v neděli 21. června. Úplnou namátkou Nick Cave, Sting nebo Manic Street Preachers, to jsou jenom základní jména, která vidím tady v té plejádě těch slavných velkých men. No a kdybyste chtěli jít na tenhle festival a chtěli jít všechny tři dny, tak napište mi na WhatsApp 605 222 007, že zrovna vy byste jít měli, proč byste jít měli, klidně udejte důvod. No a dáme to třeba pátý. Kdo napíše pátý, ten prostě půjde. Ještě jednou WhatsApp 605 222 007. Proč zrovna vy byste měli jít na Metronom Prague Festival?
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

0: Tak festival, to je festival skvělé muziky od 19. do 21. června. Od pátku do neděle nabitá akce, plná muziky, skvělé zábavy. No a vy můžete být u toho, samozřejmě, když se podíváte na metronom.cz, tak si můžete objednat lístky, a nebo jste měli příležitost dnes už několikrát lístky získat zadarmo tady u nás na Impulzu. No a dalším, komu se to podařilo, protože byl pátým, který napsal, proč by zrovna on měl jít na hudební festival, byla Marcela, kterou zdravím ve vysílání. Dobrý den.
1: Já taky všichni zdravím. Dobrý den.
0: Vy jste, Marcelo, napsala, že si lístky zasloužíte, protože tvrdě pracujete. Řekněte, jak pracujete.
1: Pracuji u sociálních služeb města Milevska jako pečovatelka.
0: Tak to si je opravdu zasloužíte. Já jsem, když jsem vám telefonoval, tak jste říkala, že možná se podělíte se synem, takže půjde třeba synek?
1: Určitě bude 100% synek s kamarádem, protože my jedeme s manželem na MotoGP do Brna.
0: Ale bude mít radost, synek.
1: Bude mít určitě radost, protože je celý měsíc na výcviku vojenským a v úterý se vrací, takže...
0: No tak to přijde na jiné myšlenky. Určitě. Lidí tam bude dost, tak doufám, že nebude rozdávat pěsti jako voják někde v zákopu. To určitě nebude, ale doufám, že si užije muziku. Tak Marcelo, zůstaňte mi ještě na telefonu. Jsem rád, že lístky jdou opět do správných rukou. No a mějte se krásně, naslyšenou.
1: Já moc děkuju, hezký den.
0: Vám taky. No a vy ostatní vidíte, jaké je to, když se štěstí usměje na někoho z vás. Dnes jsme rozdávali jako vzteklí, tak samozřejmě vám všem, kteří jste napsali krásné zprávy, budeme fandit třeba někdy jindy na Impulzu, protože třeba my jsme rádio plné peněz, to přeci víte, tak třeba to vyjde v HTIčku, tedy ve hře Halo tady Impulzovi.
2: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Na Impulzu jedeme dál. Stejnou písničku vám nabídnu v Impulzově z krabičce Petra Janu a Petra Janda už za malou chvilku, ale teď už míříme do vašich regionů.
1: Muž na radnici.
0: Na trati slavného motocyklového závodu 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích na Jičínsku měří rychlost radary a také padají pokuty. Na silnici je v době mimo závody normální provoz, no a motorkáři tu prý i tak nelegálně závodí. Ve vysílání proto vítám starostu Hořic Martina Poura. Já vám přeju krásný den.
2: Dobrý den, Hořic.
0: Povězte, už se k těm radarům schylovalo třeba nějak dlouho delší dobu?
2: Usilovalo 11 let. Už těch argumentů bylo více, takže se osadili radary ne represivní, ale informativní, které sbírali data, a ty data byly tak brutální, kolik tady je přestupků, že to byl asi poslední kapka, kdy jsme dostali kladné stanovisko dopravní policie k instalaci radaru.
0: Vy jste to asi naznačil, brutální data, závodí tedy hodně ilegálních závodníků na motorkách.
2: To není o motorkářích vůbec, to samozřejmě je na části přírodního okruhu, která slouží jako běžná komunikace, a ty přestupky opravdu nejsou zaměřeny jenom na motorkáře, to byla jenom zlomek, tam byly přestupky hlavně běžných vozidel i kamionů.
0: A on ten tradiční motocyklový závod se naposledy konal před 14 dny, pro vás v Hořicích je to asi, řekněme, taková srdeční záležitost, dá se to tak říct, že ano?
2: Já si myslím, že to je fenomén Hořic, Hořice mají sokarskou kamenickou tradici, hořické trubičky a motocyklový sport, my jsme v letošním roce slavili 90 a 100 let motocyklových závodů v Hořicích, takže určitě to je fenomén. Pro mě to je i osobní srdeční záležitost, ale ten okruh během dalších dnů slouží jako běžná komunikace. Samozřejmě občas tady nějaké excesy byly, ale to nebylo žádný jako systematický problém.
0: Na mě napadá, že u Hořic teď končí dálnice D35. Projevuje se i tohle nějak?
2: Pro nás to není nějak zásadní, protože se to u nás jíždí a pokračuje v drtivé většině na Jičín a Mladou Boleslav a rozluje se to na Novou Paku. Takže pro Hořice to samozřejmě drobnej nárůst tady.
0: Okay, hostem vysílání Rádia Impuls byl starosta Hořice na Jičínsku Martin Pour. Pane starosto, moc díky a mějte se tam krásně, naslyšenou.
2: Všechny zvu, přejte se podívat do Hořic. Naschledanou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Jedeme dál, tak to si asi nemohou úplně zaspívat lidé na Zlínsku, konkrétně v Otrokovicích, protože tam motoristy čekají komplikace a podrobnější informace dodám za minutu v dopravě 007, tady na Impulzu.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
2: Mají to vedené v Pelhřimově, tam prostě agentura Dobrý den napočítala chlapci, který se jmenuje Nikolaus Mach, tak 1401 stromů obejmou za 60 minut, jo. No, já tě chci strát se 8 a potom jsem si píchnul větev do oka.
1: Je vytrénovaný.
3: Po dlouhých letech jsem na bruslích na téhleté magistrále, která má v současné chvíli dva okruhy. Já jsem na tom u Frimburku, je to alespoň 10 metrů široká bruslařská cesta a ten ovál má něco přes 3 kilometry, by to mělo mít.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Komplikace čekejte na Zlínsku, konkrétně v Otrokovicích na třídě Osvobození u křižovatky s ulicí doktora Edvarda Beneše. Srazil autobus chodce. Cesta je dočasně uzavřená. Kvůli zúžení zpomaluje provoz na Pražském okruhu na Radotínském mostě ve směru od D1 k D5. Pokud jedete v opačném směru, tedy od Rozvadovské spojky na Modletice u exitu číslo 15, bourali dva nákladňáky. Je tady asi kilometrová kolona. Jinak doufám, že vám se kolony nehody policejní hlídky vyhýbají. Kdyby se to změnilo, dejte vědět ostatním motoristům. Do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls nahrajte vzkaz, anebo nám zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu všem!

0: Radio Impuls, vysílají s námi členové meteo týmu. Třeba někdo poslal fotku ze starého Jičína a na té fotce je teploměr a ukazuje 20 stupňů Celsia. No tak kolik to ukazuje vám, dejte nám vědět i vy ostatní na 605 222 007. A jestli vás zajímá zítřek, tak ten bude polojasný až oblačný. Na severovýchodě to možná sprchne, nějaká ta přehánka či bouřka, a později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat, oblačnost ubývat. Teploty 21 až 26 a na jižní Moravě dokonce 28 stupňů Celsia.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Máte rádi hudební festivaly? Chystáte se letos na nějakou pořádnou kulturní akci? A koho byste chtěli vidět a slyšet naživo? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Hasiči rozdali nočním podnikům pokuty. Ulice Brna dnes hrály duhovými barvami. Ostrava má v historické sbírce novou tramvaj. U zpráv 7 vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Letošní kontroly hasičů přišly zábavné podniky draho. Hasiči při prověrkách barů, diskoték a dalších nočních klubů odhalili přes 1600 nedostatků. Vybrali pokuty zhruba za 640 tisíc korun. Nejčastěji hasiči zjistili problémy s únikovými cestami. A to zatím provedli 590 z plánovaných 800 kontrol. Kontroly se zaměřují hlavně na podniky v podzemí a na místa se stíženými možnostmi evakuace. Kontrolní akce hasiči vyhlásili po tragickém požáru baru ve švýcarském středisku Crans-Montana. Při požáru během silvestrovské oslavy zemřelo 41 lidí. Dalším impulzem byl i loňský požár restaurace u Kojota v Mostě, při kterém zemřelo 7 lidí. V souvislosti s českým případem policie v úterý navrhla obžalovat 2 osoby. Centrem Brna dnes prošel duhový průvod. V průvodu šli asi 3000 lidí a byly vidět duhové vlajky nebo transparenty, které se stavěly za manželství pro všechny nebo za práva trans lidí. Akce Brno Pride Parade zakončuje festival sexuálních menšin. Vysokou účast si organizátoři vysvětlují tím, že se rozšiřuje komunita a lidé hledají bezpečný prostor. Akce proběhla v klidu a bez protestů. Sbírka historických vozů dopravního podniku Ostrava se rozrostla o 2 kusy. Autobus Škoda 706 RO z roku 1956 a o 14 let mladší tramvaj Tatra T3 vypadají jako nové. Předseda představenstva dopravního podniku Daniel Morris vyzdvihl hlavně opravu autobusu. Ten se totiž obnovoval z vraku podle dokumentace a fotografií.
4: Každá jednotlivá součástka prošla rukama renovační firmy, která se na tom spolu s náma podílela, takže to fakt bylo několik let usilovné práce. Ale věřím, že všichni to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem.
3: Mladší tramvajová kolegyně ikonického autobusu je vyvedena do stavu těsně po výrobě. Tehdy v Ostravě jezdil ještě průvodčí a v renovovaném vozu se tak nachází i původní místo nasezení s pokladnou, určené právě pro něj. V Mostě selhala výměna sdílených kol. Po čtvrt roce město končí spolupráci s firmou Recola. Radnice už podle Dušana Valenty vypověděla smlouvu kvůli porušování podmínek.
5: Zdravím spod Krušnohoří. Mostecká radnice si od výměny firem poskytujících sdílená kola slibovala lepší služby. Proto se v ulicích místo původně modrých bicyklů začaly objevovat růžové od konkurenční společnosti. Služba je ve městě populární. Na kolech se dá čtvrt respektive půl hodiny jezdit zdarma. Jenže společnost Recola nedodržela, co slíbila. Malý počet bicyklů, problémy s údržbou a částečně i s jejich odkládáním. Právě to jsou hlavní důvody, proč ve městě růžová kola bez pardonu končí. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Zájemci o pravěk by měli zpozornět. Akademie věd spustila rezervace na letošní archeologické léto. K vidění budou pravěká a středověká hradiště, zaniklé vesnice nebo historické hrady. Zapojit se bude možné i do exkurzí k archeologickým výzkumům a sledovat práci archeologů. Rezervace je podmínkou účasti a dá se provést na webových stránkách u jednotlivých akcí. Většina exkurzí je zdarma. A za mikrofonem Impulzu už je Zdeněk Sekanina.
0: Zdarma jsme dnes nabízeli také lístky na hudební festival Metronom Prague a proto se vás ptáme, jestli máte rádi hudební nebo jiné festivaly a jestli se na nějakou pořádnou akci letos chystáte. Za chvilku vaše příspěvky.
1: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

Máte rádi hudební a nebo jiné festivaly? Píšete nám na 605 222 007 také to, jestli se chystáte na nějakou pořádnou akci. Napsala Vlasta z Opavy, že jedou na cyklozávody na Slezskou Hartu, handbike maraton, sluníčko svítí na plné pecky, je úplně jasno, bude totiž krásný den a všem závodníkům přeji hodně štěstí. I to je velká akce, i když není hudební, takže díky za tuhle zprávu. Napsal nám Filip, chodím na Colorsy, protože pro moji generaci je to dobrý festiák, je tam spousta zábavy, něco se člověk dozví, jsou tam totiž vzdělávací aktivity, můžeme si tam i zasportovat, zasoutěžit, ale ten váš metronom, on teda není úplně náš, ale soutěžili jsme dnes, Filipe, tak ten metronom, na ten asi taky vyrazím, protože to nevypadá zle. Moc díky, že nám píšete a vysíláte s námi, stále můžete, protože stejné téma pro vás budeme mít i zítra, tedy v neděli. WhatsApp je stále stejný 605 222 007.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bolek, já taky porcelán. Co bude?

0: víkendu budeme na rádiu Impuls dělat všechno pro to, abychom udělali den příjemnější i vám. My jsme rozdávali tento týden nejenom radost, ale i peníze. V pondělí to bylo díky Pepovi, který byl vzorně připravený a navíc si na kole, na našem výherním, krásné v kole, vytočil Betano Jackpot. Jeho den byl tak rázem o 100 000 korun hezčí a takhle to vypadalo.
1: Je to tak!

0: nějakých 100 000 korun. Konečně nám po dlouhé době padlo, já s toho mám ohromnou radost.
1: Děkuju moc.
2: Radost máme úplně všichni. Jestli chcete být právě tím, na koho se usměje štěstí příště, no tak je to jednoduché, stačí se zaregistrovat na našem webu impuls.cz a nebo prostřednictvím prémiové SMS zprávy. Samozřejmostí je také přihlášení přes naši žlutou mobilní aplikaci. A kdo ví, třeba hned po víkendu se to naše výherní kolo roztočí a zastaví na Betano Jackpotu právě vám. Jinak je tam dvojnásobek, trojnásobek, ale také základ krásných 10 000 za pouhá tři slova. Halo, tady Impulzovi. Držíme palce.
3: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulzu a na OMV s aplikací MyStation.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Nositel dobrých zpráv to je a vždycky bude Karel Gott, proto jsme ho dali do Impulzovic krabičky, za malou chvilku se ho dočkáte, ale koho se dočkáte mnohem dříve a právě teď, to je reportér Rádia Impuls Václav Komárek, který opět sbíral kuriozní policejní případy tohoto týdne.
1: Krimi na víkend.
2: Hezký den. Policisté z Prahy naháněli ženu, která se vyhýbala nástupu do vězení. Schovala se na zahradě jednoho z rodinných domů a jak ukázaly záběry z kamery jednoho ze zasahujících policistů, hříšnice si vlezla do kompostéru.
3: Paní máme, tak hned šup, otočit, hned pouta. Hned se posadíme dozadu na detailní totožnost a podobné věci, ano?
2: Policisté z Dubňan na Hodonínsku pronásledovali rychle jedoucího řidiče. Šofér se nejprve hlídce snažil ujet a pak udělal těžko pochopitelný manévr. Odbočil na parkoviště a zastavil na místě pro invalidy. Strážcům zákona řekl, že neřídil, i když seděl na místě řidiče. Přepojujeme na policistu Petra Valu.
4: Důvod jeho jednání byl záhy zřejmý. Orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek vyšel pozitivně.
2: Muž z Olomouce se naštval na svou přítelkyni, protože přišla domů opilá. Zavolal na ní městskou policii s tím, že mu nadává a ničí majetek. Hlídka dorazila na místo a žena nadýchala 2 promile. Nakonec skončila na záchytce. Neobvyklou krádež prověřují policisté na Vysočině. Neznámý muž tam ukradl lesní bar i se zásobami a pokladničkou. Zloděj si ale nevšiml fotopasti, takže policisté mají jeho fotku a je jen otázkou času, než ho najdou. Škoda je 10 000 korun. Hezký víkend přeje Václav Komárek.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Nevím, jak moc dobrým poslem dobrých zpráv budeme za chvilku v dopravě 007, ale na silnice zamíříme už za půl minutky.
1: Budík vypnutý, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začínají nehodou, která zpomaluje provoz na pražském okruhu, konkrétně na 15. kilometru směrem od Ruzině na Modletice. Na exitu 15 se srazily dva nákladňáky, místem se projíždí jenom jedním jízdním pruhem, zdržíte se ale naštěstí jenom pár minut. No a ještě v Otrokovicích na třídě Osvobození u křižovatky s ulicí doktora Edvarda Beneše srazil autobus chodce, na místě jsou hasiči a policie. Prosím, buďte opatrní, ať už jedete odkudkoliv, kamkoliv. Hlavně dojeďte do svých cílů. Šťastnou cestu všem přeje Impuls.

0: S vámi je Radio Impuls, no a protože tady s Jiřinkou rozebíráme, co bude ve zprávách, tak já ji předeženu a řeknu, jaké bude počasí, a to zítra v neděli. Polojasno až oblačno, na severovýchodě místy, jinde jen ojediněle přehánky nebo bouřky, no a nejvyšší denní teploty 21 až 26, na jižní Moravě i 28 stupňů Celsia. To se těšíš na zítřek, vět, Jiřinko?
1: Moc.
0: No, prý budeš mít volno.
1: Yes.
0: To překazíme, neboj.
2: Radio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
1: Češi míří na fotbalové mistrovství ve skupinách. NATO posiluje obranu v okolí Švédska a Finska. Na britských bankovkách mohou být lišky. U zpráv 8 vás zdraví Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Čeští fanoušci cestu na fotbalový šampionát podnikají ve větších skupinách. Místo jednoduchých letů si sestavují složitější plány cest mezi dějišti zápasů. Jak vyplývá z ankety ČTK mezi prodejci letenek, největší zájem je mezi českými fanoušky o Mexiko. NATO zahájilo operace na posílení obrany v okolí Švédska a Finska. Jak informovala agentura AFP, jednotky Severoatlantické aliance dnes zahájily několik operací. Oba severské státy jsou nejnovějšími členy aliance. Po ruské invazi na Ukrajinu se v roce 2022 vzdali své desetiletí trvající vojenské neutrality. Obě země leží u Baltu. Tamní vodní cesty využívají ruské válečné lodě mířící do nebo z Petrohradu. Finsko navíc s Ruskem sdílí pozemní hranici. NATO už před 2 lety rozhodlo, že ve Finsku zřídí jednotku předsunuté pozemní síly, která má fungovat jako jednotka rychlé reakce. Aliance už má další podobné jednotky třeba v Bulharsku, Estonsku, Polsku nebo na Slovensku. V Otrokovicích roste zájem o sdílená kola. Radnice tuto ekologickou formu dopravy podporuje. Kdo jezdí na kole, může se těšit i na odměnu.
3: V 18-tisícovém městě mají teď lidé k dispozici 60 sdílených kol na 16 stanovištích. Jejich využití roste značným tempem. Zájem je veliký. Systém registrace teď dokonce propojuje Otrokovice se Zlínem. Navíc je tu zajímavá pobídka. Jezdí několikrát týdně, budeš odměněn třeba vstupenkami na letní hudební festivaly. A ještě bonus, prvních 15 minut je zdarma. Jan Čada, Radio Impuls, Otrokovice.
1: Karlově Studánce na Bruntálsku se můžeme vydat na filmová místa. Státní horské lázně tu otevřeli 1,5 kilometru dlouhou stezku, která lidem ukáže místa, kde filmaři natáčeli. Návštěvníci si můžou mimo jiné přehrát ukázky z filmů, třeba z komedie S tebou mě baví svět. Ředitel lázní Martin Voženílek doufá, že stezka turistům pomůže poznat i historii výjimečného lázeňského místa.
4: Díky nové stezce budou mít všechny tyto informace přehledně na jednom místě. Karlovou studánku každoročně navštěvuje velké množství turistů a často se nás hosté ptají, kde se u nás natáčely známé filmy, protože toto místo je pro filmaře skutečným magnetem.
1: Na stezce je 12 zastavení a dá se projít zhruba za 3/4 hodiny. Na nových britských bankovkách můžou být zvířátka. Do užšího výběru britské centrální banky se dostalo 18 zvířat, včetně lišky, čmeláka nebo kuny. Jak uvedl server BBC, veřejnost má do 3. července možnost hlasovat, kteří živočichové na bankovkách vystřídají historické osobnosti. Měnit se bude design 5, 10, 20 a 50 librovky. Na nich jsou momentálně portréty bývalého premiéra Churchilla, spisovatelky Osten, nové umělce Turnera a matematika Turinga. Na druhé straně bankovek je současný panovník. Jeho portrét podle BBC součástí nového vzhledu bankovek zůstane. Bank of England kritikům vysvětluje, že zásadní přepracování designu bankovek má zabránit jejich padělání.
2: Radio Impuls. Vysílají milionoví moderátoři.
5: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Můj milí rádioví přátelé, chci vás znova po měsíci pozdravit a přivítat u pořadu milionový moderátoři, tady Olga Lounová. Doufám, že jste se měli nádherně a doufám, že se ještě lépe budete mít díky dnešnímu playlistu, který samozřejmě čítá spoustu českých a slovenských hitů, písničky, které znáte, milujete a často s nimi máte spojené i nějaké své životní momenty. A právě o tom hudba je. Někdy stačí pár tónů a člověk je zpátky na prvním rande, na maturitním plese nebo třeba na letním festivalu. Dneska si taky zahrajeme hity, které prostě spojují už generace, některé jsou delší než, starší než 10 let a možná objevíme i něco, co jste dlouho neslyšeli. Za chvilku nás čeká legenda Miroslav Žbirka, muž, který dokázal písničky hrát tak jednoduše a přitom tak silně, že zůstávají aktuální i po desetiletích. Tak pojďme na to.
2: Dávno už vím, že chodím jak děň. Som čudný tvor, zachráň ma skôr.

Posloucháte Rádio Impuls, je sobota, doufám, že někde oslavujete život, že se bavíte. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč si některé písničky pamatujete celý život? Je to hrozně zvláštní, že jo? Prostě člověk některé věci si nepamatuje, třeba co dělal minulý týden, ale někdy přesně ví, co dělal a kde byl, když slyšel poprvé nějakou písničku nebo svůj oblíbený hit. Vědci říkají, že hudba se totiž ukládá v mozku společně s emocemi. Takže hudba a emoce, to je prostě jedno. Je pravda, že se mi to docela často stává. Třeba s tou písničkou Jsem optimista, a tak hodně lidí si opravdu jako váže k nějakým jako těžším informacím v životě, nějaké nemoci nebo odchodu někoho blízkého. Je to hrozně zvláštní všechny ty příběhy slyšet, ale na druhou stranu jako krásný, protože když už tu píseň napíšete, text i hudbu, jde to z vás, ze srdce a pak někdo vám řekne, že mu to ulehčilo kus jeho cesty nebo ho to dobíjí každý ráno, když se mu nechce stávat do práce, tak to je absolutně největší odměna. Možná ještě větší odměna, než když si to s váma lidi zpívají na koncertě, což ale je hned těsně, opravdu blízko zatím. My teď máme před sebou další dobrou muziku, kterou se třeba spojíte dneska s nějakým životním zážitkem. Dáme si Anu K a její Apollo 11, dáme si Jeleny Krištofy a taky Xindla X a jeho Puberťáka. Jdeme na to.

dohrál Xindl X a já musím říct, že dneska se bavíme o tom, jaké písně v nás zanechávají emoce, vzpomínky a tak dále. A je hrozně zvláštní, že i každý interpret má svůj příběh. Někdo začínal v garáži, někdo v hospodě, někdo třeba na školní besídce. A je fascinující, kolik třeba písniček vzniklo úplnou náhodou. Já můžu povyprávět historku, jak jsme s Xindlem X napsali Lásku v housce, když jsme jeli autem a já jsem z legrace říkala, že by bylo vtipné, kdyby nějaká písnička měla místo beatu, takového toho rytmu základního, že by ten rytmus udávali vzdechy, ve slova smyslu beatboxu, ale ve slova smyslu opravdu jako prostě něco vtipného. A Ondra, protože je kreativec, tak se toho hnedka chytil, začal vymýšlet jako nějaký rytmický věci a tak dále. Prostě občas stačí člověku jako jenom hloupej nápad a nakonec z toho vznikne opravdu jako velký, obrovský hit. Což Láska v housce do dneška určitě je. My si teď pustíme Tomáše Kluse a Tamaru Klusovou a jejich píseň A pak. Pak dáme Michala Hrůzu, Lucí Bílou a taky Evu Farnou. Je zajímavé, že třeba Tomáš Klus nebo Michal Hrůza jsou opravdu velcí hitmakeři a každý skládá úplně jiným stylem. No tak se je teď pustíme a podíváme se na to, jak se vám ty písničky jejich líbí tady na Impulzu.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj.

Na vlnách rádia Impuls, největší československé hity, právě teď pouští Olga Lounová. No a já chci říct, že dneska mám takovou filozofickou, že fakt si chci povídat o té muzice, klidně mi napište na můj Instagram Olga Lounová a nějaké historky s písničkama českých interpretů. Moc ráda si to počtu, jaké příběhy se k ním třeba vážou. A prostě hudba má taky jednu krásnou vlastnost, a to je to, že dokáže spojovat lidi, kteří by se třeba jinak ani nepotkali. A strašně se těším na 5. listopadu do O2 Univerza, kde doufám přesně tohleto proběhne, že každý, i když je odinut, opravdu jako načerpá ten optimismus, taky se to jmenuje sraz optimistů. Je to krásný a já opravdu si strašně vážím týhletý práce. Mám z toho obrovskou radost, že ji můžu dělat a ještě krásnější pocit, že můžu dělat živý koncerty. Mimochodem, při dalším vstupu vám ještě řeknu, co se řešilo na obrovském kongresu v Americe ve smyslu AI a živé hudby, abyste se dozvěděli, co nás prý v budoucnu čeká. Jsem na to zvědavá, co na to řeknete. No a teď už si zase pustíme nějakou pěknou českou muziku, co říkáte. Dáme si Terezu Kendlovou, Petra Koláře a taky třeba Pokáče.

Máme ještě dneska večer před sebou několik písní, než ukončíme tenhle ten díl pořadu Milionoví moderátoři. Já se s váma zítra opět uslyším mezi 8. a 9. hodinou tady. Jsem ráda, že posloucháte. Ale ještě chci opravdu se vrátit k tomu, co jsem říkala předtím. A to, co podle expertů v současné době na velkém summitu setkání majitelů obrovských rádií se řešilo. Řešilo se to, že umělá inteligence už teď z 55% ovládá sociální sítě. To znamená, že 55% příspěvků, lajků, komentů jsou uměle vytvořené umělou inteligencí. Není to poznat, zatím to člověk tolik nevnímá, ale už to tak opravdu je a čeká nás krušná doba, kdy nebude rozeznatelné, kdo to je, jestli to je umělá inteligence nebo je to skutečná kamera. Bude to trošku děsivé. Na druhou stranu odborníci tvrdí, že v budoucnu a budoucnost hudebního a filmového průmyslu jsou živé eventy a rádio. Takže to, že nás posloucháte, to, že dneska posloucháte mě, to tady zůstane. Pustíme si muziku a to právě teď. Mandraže, Elány, Nightworky a Marka Ztraceného. Zítra se s váma opět uslyším. Mějte se nádherně, vaše Olga Lounová.

jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

0: pak dorazili až k ní domů. Nemohl jsem na mou duši věřit tomu, když místo důkazu Gaussova vzorce vypalila na mě svoje prsní dvorce. Ptala se, zda si na ně nechci sáhnout, já se na ně odpovám.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. V Toužimi na Karlovarsku zasahují hasiči. V jednom z panelových domů vybuchla dosud neznámá látka. Na místě zasahují všechny složky záchranného systému. Při explozi se podle prvotního šetření policie zranili dva lidé. Starší ženu v kritickém stavu vrtulník přepravuje do Vinohradské nemocnice v Praze. Mladšího muže sanitka odvezla do nemocnice v Plzni. Dalších 6 lidí se z domu muselo evakuovat. Událost se stala v ulici Na Zámecké poblíž náměstí. Igor Červený popřel rekonstrukci kanceláře za miliony. Ministr životního prostředí na Nově uvedl, že oprava jeho kanceláře bude za 250 tisíc. Červený reagoval na informace o zakázce týkající se stavebních úprav v budově ministerstva. Jak uvádí zpravodajský web iDnes.cz, ministrovou 30-metrovou kancelář čeká výměna dveří a podlah, úprava elektroinstalace, tapetování, nátěr radiátorů a malování. Milionové částky se podle Červeného týkají celkové rekonstrukce, včetně prostor v havarijním stavu. Ministerstvu podle něj protéká střecha a jsou plesnivé místnosti. K investicím na ministerstvu životního prostředí došlo poté, co původní ministerskou kancelář obsadil zmocněnec pro Green Deal Filip Turek. Východní Krkonoše mají svůj první poeziomat. Stojí u bývalé fary v Horním Maršově. Turistům i místním má nabídnout zhuštěnou paměť místa a zdejší krajiny.
3: Z kovové roury na zahradě ekologického vzdělávacího centra dotek zní 20 nahrávek. Návštěvníci uslyší staré krkonošské pověsti, povídání významných ekologů, ale také zvuk kosy sekající louku nebo básně místních umělců. Součástí dramaturgie je dokonce zábavný kvíz pro děti. Prvním městem ve východních Čechách, kde se objevil poeziomat, bylo v roce 2022 Vrchlabí. V celé republice jich dnes funguje víc než 110. Tomáš Plecháč, Královéhradecká redakce Mladé fronty Dnes.
2: Většinu Američanů nechává nadcházející fotbalový šampionát v klidu. Mistrovství světa se v drtivé většině vedle Kanady a Mexika odehraje právě na půdě Spojených států. Tam mají o fotbal největší zájem komunity imigrantů.
4: Domácí publikum v USA stále masivně preferuje americký fotbal. Tradičnímu evropskému fotbalu tady říkají soccer. Ten je velmi oblíbený u dívek. Ženské týmy jsou populární od školních let až po univerzity. U chlapců zájem ovládá americký fotbal. Města, která hostí letošní mistrovství světa v klasickém fotbale, hlásí zklamání z nedostatečné obsazenosti hotelů. Očekávala od této významné sportovní události více. Kromě vlažného zájmu Američanů za to mohou i vysoké ceny letenek a ubytování. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
2: V neděli čekáme polojasno až oblačno, místy s přehánkami a bouřkami. Později odpoledne a k večeru se vyjasní. Naměříme 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě může být až 28.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

čeká. Mýty se boří pro víru člověka za lidskou duši.

0: den s rádiem Impuls.
1: Máte rádi hudební festivaly? Chystáte se letos na nějakou pořádnou kulturní akci? A koho byste chtěli vidět a slyšet naživo? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Obec Majetín naletěla šmejdům. Kvůli podvodným bankovním převodům přišla o zhruba 4 miliony korun. Pachatelé podle starostky vystupovali jako policisté a pracovník České národní banky. Pomocí psychologického nátlaku vylákali přístup k převodům z obecních účtů. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Část peněz se díky zásahu policie podařilo zachránit. Obec zároveň usiluje o náhradu škody. Pojišťovna ale zatím před běžně uvedla, že pojistné plnění neposkytne. Okolnosti podvodu vyšetřuje policie. Jan Bula a Václav Drbola už jsou mezi blahoslavenými. Jde o vyvrcholení 20-letého procesu. Na mši na výstavišti v Brně dorazilo víc než 13 tisíc lidí. Katolické kněží nechali popravit oběšením komunisté. Oba figurovali v takzvaném babickém procesu. Případ vraždy tří funkcionářů v Babicích posloužil komunistickému režimu na počátku 50. let jako záminka k represím proti katolické církvi. Slováci šetří už i na potravinách. Běžné nákupy omezuje až 40% lidí. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu. Ten odhalil, že nejvíc Slováků odkládá nákup oblečení, obuvi, nedopřeje si zábavu nebo dovolenou.
3: Dvě třetiny Slovákov hledají kompromis mezi kvalitou a cenou a jedna třetina přiznává, že při nákupoch siaha výlučně po nejlacnějších produktoch. Šetření se prejavuje i v stravovaní mimo domácností. Polovice národa obmedzila návštěvy restaurací a prevádzok s rýchlým občerstvením. Až 40% Slovákov pri nákupoch zohľadňuje ceny a do práce si nosia jedlo výhradne z domu. V príhraničných oblastiach sa robia veľké nákupy za hranicami. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: Evropský parlament končí s Googlem. Ve čtvrtek přešel na francouzský internetový vyhledávač Quant. Chce tak snížit závislost Evropy na amerických technologiích a podpořit evropské služby zaměřené na soukromí. Jak uvedla agentura Reuters, uživatelé si ale můžou i dál vybírat jiné vyhledávače. V Evropském parlamentu zasedá 720 zákonodárců, zaměstnává tisíce asistentů a administrativních pracovníků. Pavel Kuka je v souvislosti s mistrovstvím světa ve fotbale optimistický. Bývalý reprezentant věří, že náš národní tým postoupí ze základní skupiny. Vicemistr Evropy z roku 96 to řekl v ranním vysílání Impulzu. Už samotný postup na šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku hodnotí jako obrovský úspěch. Podle Kuky ale máme na to myslet i výš.
4: Jsem optimista, máme velmi zajímavé mužstvo. Myslím si, že může dojít vždycky na nějaké překvapení, počítám s postupem ze skupiny a potom už prostě to otázka je trochu štěstí a doufám, že budeme kluky sledovat co nejdéle.
2: V případě postupu ze skupiny se Pavel Kuka na zápas naší fotbalové reprezentace do Ameriky sám chystá. Národní tým do turnaje vstoupí 12. června v Mexiku soubojem s Jižní Koreou. Během dne bude polojasno až oblačno, místy s přehaňkami a bouřkami a s teplotami kolem 23. Na Jižní Moravě bude do 28 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi.

0: schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.

0: Můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
2: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chlape!
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Sofie se chystá obvinit dvojici řidičů s českým průkazem. Podle bulharských úřadů jsou zodpovědní za páteční smrtelnou nehodu autobusu, při které zemřeli 3 lidé a dalších 17 bylo zraněných. Jak uvedlo státní zastupitelství v Sofii, dvojice podezřelých šoférů měla české řidičské průkazy. Podle vyšetřovatelů muži zorganizovali nelegální pouliční závod, při kterém jeli bulharskou metropolí víc než 150 km. Rychlostí. Jedno z vozidel se srazilo s autobusem MHD, zatímco druhé narazilo do zastávky. Síla nárazu prvního auta autobus převrátila na bok. Podle bulharské prokuratury na místě nehody nebyly ani viditelné žádné brzdné dráhy závodících aut. V Otrokovicích rychle roste zájem o sdílená kola. Radnice tuto ekologickou formu dopravy podporuje. Kdo jezdí na kole, může se dokonce těšit na odměnu.
5: V 18-tisícovém městě mají teď lidé k dispozici 60 sdílených kol na 16 stanovištích. Jejich využití roste značným tempem. Zájem je veliký. Systém registrace teď dokonce propojuje Otrokovice se Zlínem. Navíc je tu zajímavá pobídka. Jezdí několikrát týdně, budeš odměněn třeba vstupenkami na letní hudební festivaly. A ještě bonus, prvních 15 minut je zdarma. Jan Čada, Rádio Impuls, Otrokovice.
4: Sbírka historických vozů dopravního podniku Ostrava se rozrostla o dva kusy. Autobus Škoda 706 RO z roku 1956 a o 14 let mladší tramvaj Tatra T3 vypadají jako nové. Předseda představenstva dopravního podniku Daniel Morris vyzdvihl hlavně opravu autobusu. Ten se totiž obnovoval z vraku podle dokumentace a fotografií.
6: Každá jednotlivá součástka prošla rukama renovací firmy, která se na tom spolu s náma podílela, takže to fakt bylo několik let usilovné práce, ale věřím, že všichni to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem.
4: V mladší zrestaurované tramvaji tehdy v Ostravě jezdil ještě průvodčí. I v renovovaném vozu se tak najde i původní místo na sezení s pokladnou, určené právě pro něj. Čtyřhru juniorek na Roland Garros vyhrály Češky, a to tenistky Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková. Mladé české hráčky porazily dvojici Američanek. Pro Kovačkovou je to už třetí grandslamová trofej. Příští týden oslaví 16. O několik měsíců starší Zajíčková triumfovala poprvé. Vítězkou ženské dvouhry se pak v Paříži stala teprve 19-letá Ruska Mira Andrejevová. Porazila 114. hráčku světa Polku Maju Chvalinskou. V neděli čekáme polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a bouřkami, později odpoledne a k večeru se vyjasní. Naměříme 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě se oteplí až na 28.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrej naše jména na sklách.

0: Všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Zpráv vás vítá Jiřina Součková. Soud v sobotu poslal do vazby 35-letou ženu podezřelou z vraždy. Podle informací TV Nova jde o ženu, která měla být ještě nedávno těhotná. Případ odstartoval středeční nález části lidského těla v igelitové tašce na zahradě rodinného domu v Kinčperku nad Ohří, kde podezřelá se svým přítelem a jeho rodiči žila. Policisté k případu zatím žádné detaily nezveřejnili. Další informace poskytují, jakmile to okolnosti dovolí. Média spekulují, že zavražděné bylo malé dítě. Karviná zavádí nové hlídky městské policie. Cílem je posílit u lidí pocit bezpečí a přispět k rychlejší reakci na jejich podněty. Jednou z novinek je vznik specializované pohotovostní hlídky.
2: Ta bude lidem k dispozici 24 hodin denně. Tříčlenná posádka bude brázdit město ve služebním automobilu, zareaguje především na tísňová volání na linku 156 a pomůže rychle v situacích vyžadujících okamžitý zásah. Pokud nebude nic akutního, zaměří se pak na kontroly v problematických částech města. A protože si karvinští přejí potkávat častěji strážníky v ulicích, přibudou i pěší hlídky a jednu bude doprovázet služební pes. Průjezdnost silnic pro vozidla záchranářů pak zajistí nová dopravní hlídka. Ta vyřeší nesprávné parkování a hlídat bude dodržování dopravních předpisů. Eva Panošová, Rádio Impuls Karviná.
1: V Praze je nově v provozu velké dobíjecí centrum. Dobíječka v Novovysočanské ulici dokáže nabít až 161 elektromobilů. Jejímu plnému zprovoznění v Praze 9 předcházelo roční testování. Jedná se o kombinované dobíjecí centrum, které je výjimečné v tom, že je v lokalitě instalovaný řídící systém. Ten měří hodnoty spotřeby všech budov v areálu a také všech instalovaných dobíjecích bodů. Systém tak nepřetržitě kontroluje dostupný výkon trafostanic. Východní Krkonoše mají svůj první poeziomat. Stojí u bývalé fary v Horním Maršově. Turistům i místním má nabídnout zhuštěnou paměť místa a zdejší krajiny.
3: Z kovové roury na zahradě ekologického vzdělávacího centra dotek zní 20 nahrávek. Návštěvníci uslyší staré krkonošské pověsti, povídání významných ekologů, ale také zvuk kosy sekající louku nebo básně místních umělců. Součástí dramaturgie je dokonce zábavný kvíz pro děti. Prvním městem ve východních Čechách, kde se objevil poeziomat, bylo v roce 2022 Vrchlabí. V celé republice jich dnes funguje víc než 110. Tomáš Plecháč, Královéhradecká redakce Mladé fronty dnes.
1: Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v Praze Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie Jessica Fox. Australanka v české metropoli zkompletovala po pátečním triumfu na kajaku zlatý double. Ze tří českých kanoistů ve finále světového poháru v Praze na medaili žádný z nich nedosáhl. Během dne bude polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a bouřkami a s teplotami kolem 23 na jižní Moravě až do 28 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný. A pak jsem se nakonec přeci jen rozhoupal a musel jsem se dostat domů. A já jsem to zvládnul, já jsem to zvládnul. A doma nebylo nic, co by jakože připomínalo domov.

Pívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší než lidítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany. A nepoučen událost mi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchálec nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kam si za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom shine o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když stoupíš do komory,

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slavy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, ráda leze na rozum. Zum, zum, zum. Zum, zum, zum, zum, ráda leze na rozum.

0: Víkend s rádiem Impuls.
1: Máte rádi hudební festivaly? Chystáte se letos na nějakou pořádnou kulturní akci? A koho byste chtěli vidět a slyšet naživo? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Sofie se chystá obvinit dvojici řidičů s českým průkazem. Podle bulharských úřadů jsou zodpovědní za páteční smrtelnou nehodu autobusu, při které zemřeli 3 lidé a dalších 17 bylo zraněných. Jak uvedlo státní zastupitelství v Sofii, dvojice podezřelých šoférů měla české řidičské průkazy. Podle vyšetřovatelů muži zorganizovali nelegální pouliční závod, při kterém jeli bulharskou metropolí víc než 150 km. Rychlostí. Jedno z vozidel se srazilo s autobusem MHD, zatímco druhé narazilo do zastávky. Síla nárazu prvního auta autobus převrátila na bok. Podle bulharské prokuratury na místě nehody nebyly ani viditelné žádné brzdné dráhy závodících aut. V Otrokovicích rychle roste zájem o sdílená kola. Radnice tuto ekologickou formu dopravy podporuje. Kdo jezdí na kole, může se dokonce těšit na odměnu.
3: V 18-tisícovém městě mají teď lidé k dispozici 60 sdílených kol na 16 stanovištích. Jejich využití roste značným tempem. Zájem je veliký. Systém registrace teď dokonce propojuje Otrokovice se Zlínem. Navíc je tu zajímavá pobídka. Jezdí několikrát týdně, budeš odměněn třeba vstupenkami na letní hudební festivaly. A ještě bonus, prvních 15 minut je zdarma. Jan Čada, Rádio Impuls, Otrokovice.
2: Sbírka historických vozů dopravního podniku Ostrava se rozrostla o dva kusy. Autobus Škoda 706 RO z roku 1956 a o 14 let mladší tramvaj Tatra T3 vypadají jako nové. Předseda představenstva dopravního podniku Daniel Morris vyzdvihl hlavně opravu autobusu. Ten se totiž obnovoval z vraku podle dokumentace a fotografií.
4: Každá jednotlivá součástka prošla rukama inovační firmy, která se na tom spolu s náma podílela, takže to fakt bylo několik let usilovné práce, ale věřím, že všichni to ocení, protože je vidět, že každý šroubek je i natočený správným směrem.
2: V mladší zrestaurované tramvaji tehdy v Ostravě jezdil ještě průvodčí. I v renovovaném vozu se tak najde i původní místo na sezení s pokladnou, určené právě pro něj. Čtyřhru juniorek na Roland Garros vyhrály Češky, a to tenistky Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková. Mladé české hráčky porazily dvojici Američanek. Pro Kovačkovou je to už třetí grandslamová trofej. Příští týden oslaví 16. O několik měsíců starší Zajíčková triumfovala poprvé. Vítězkou ženské dvouhry se pak v Paříži stala teprve 19-letá Ruska Mira Andrejevová. Porazila 114. hráčku světa Polku Maju Chvalinskou. V neděli čekáme polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a bouřkami, později odpoledne a k večeru se vyjasní. Naměříme 21 až 26 stupňů, na jižní Moravě se oteplí až na 28.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

chtěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, mi už

vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až

stromy.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Soud v sobotu poslal do vazby 35-letou ženu podezřelou z vraždy. Podle informací TV Nova jde o ženu, která měla být ještě nedávno těhotná. Případ odstartoval středeční nález části lidského těla v igelitové tašce na zahradě rodinného domu v Kinčperku nad Ohří, kde podezřelá se svým přítelem a jeho rodiči žila. Policisté k případu zatím žádné detaily nezveřejnili. Další informace poskytnou, jakmile to okolnosti dovolí. Média spekulují, že zavražděné bylo malé dítě. Karviná zavádí nové hlídky městské policie. Cílem je posílit u lidí pocit bezpečí a přispět k rychlejší reakci na jejich podněty. Jednou z novinek je vznik specializované pohotovostní hlídky.
2: Ta bude lidem k dispozici 24 hodin denně.